0: počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes ve středu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Paní Bubilko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
2: Cože, věk ženy?
1: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
2: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
1: Proč poloviční?
2: No vědomosti nikdy, akurát na hlavě máte tři vlasy.
1: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
2: Ne, já vás vlastně potřebuju.
1: No, já vás
2: potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
1: Vy máte skvělý
2: nápad. Já mám skvělý
1: nápad. Nemohu si sednout.
2: No tak můžete klidně.
1: Já bych se aspoň přidržel.
2: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
1: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo
2: v
1: letech,
2: no.
1: Na který nerad vzpomínám, to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
2: No a tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
1: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd.
2: No.
1: Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
2: Ale já jsem myslela Radio Jerevan jenom jako inspiraci.
1: No.
2: My bychom měli odpovídat na současné dotazy současných
1: posluchačů. Jo, či založit takový podobný
2: nové
1: rádio.
2: Nové rádio na principu Rádia Jerevan.
1: No tak to otázky. Nebude Rádio Jerevan, tak vy jste s tím nápadem přišla. No tak se to bude jmenovat Rádio Bubu.
2: No dobře, tak já to zahlásím, ano, a zkusíme si to. Vážení posluchači, začíná vysílat nové Rádio Bubu. Na vaše dotazy budou odpovídat Miloš Lapš.
1: To je dobrý začátek. Miloš Lap. To ze mě udělala šlapku. Miloš Lap. To je dobrý. Vysílaj Miloš Lapa Žužana. No. Já nevím, to jste si teda... To jste se hezky šlápla na Jerevan, vám řeknu.
2: Miloslav Šivek a Zuzana Bubilková. No. A hned tady máme první otázku. Posluchačka Jiřina Zlámalová z Hradce Králové se vás ptá, na jakou adresu by vám mohla poslat e-mail?
1: Co se ptá?
2: E-mail, na jakou adresu by vám mohla poslat?
1: IA?
2: Ne, e-mail, že by si s vámi chtěla dopisovat přes internet. Máte internet?
1: No jistě, já mám všechno. Určitě už proti tomu beru nějaký prášky.
2: Já jsem se vás ptala, jestli máte internetovou adresu.
1: To je povinný?
2: No není to povinné, ale jestli máte stránku, tak máte i internetovou adresu, ne?
1: Vy máte?
2: No já mám, ale no. Ona se ptá na vaši. No,
1: a jak to začíná, no mi ťukněte?
2: No tak různě to začíná, nejčastěji www.
1: No, tak to mám, ano, no jistě, to doma máme. www.c@volejovkytuňak.cz No, že to
2: takže odpověď, vážená posluchačko, z dopisování nebude nic, protože pan Šimek má k internetu tak vřelý vztah, že se na něj bojí sáhnout, aby se neopařil.
1: Ne, ale tak mi nekažte dopisování, jak si nemusím dopisovat přes internet. Pravda, internetu nerozumím, mě se technika zastavila u krystalky, ale jsou vřelejší způsoby dopisování než internet. Třeba například holubí pošta.
2: Holubí pošta.
1: Například můj holubí teda poštovní holub.
2: To jsi šlápl na bubu jazyk.
1: Poštovní holub Bedřich druhý, jo? Tak ten má k internetu...
2: Proč druhý?
1: Co?
2: No proč druhý? No
1: prvního jsem sežral, byl hra. Tak ten má k eternitu...
2: K internetu.
1: Velmi vřelý vztah. No. Například před měsícem vyzobal Klausovi na internetu celou stránku.
2: No.
1: Dodnes je mu z toho špatně.
2: Posluchač Radvanský z Prahy se vás ptá, co byste udělal, kdyby si někdo na vašem soukromém pozemku spořádal technoparty.
1: No to mě děsí ve snu. Mm. To od té doby, jak tenkrát to bylo, jak u Lipnice to bylo,
2: no.
1: Se tam usadili ty technopartisti, ať nevěděli, co s tím, policie nic, starostka nic. No to by bylo šílený. Mm. Ale já to mám vymýšlený. Mm. Já bych zašel do zemědělského družstva, kde mají ty práškovací letadla, tam bych se dohodl s tím pilotem a pak bych zahlásil megafonem. Vážení technopartisté, jsem nadšen, že jste se usadili na mém pozemku, i když jsem vás nezval. Bohužel za 10 minut začíná hnojení. No. A pak by se začalo práškovat, jo? A kdyby to nepomohlo, tak by se nasadila močůvka. A to by v tom byl čert, aby se nezvedli. Víte, mliště? Ono, když to máte za krkem, to není nic příjemné. Víte, co to je močůvka? To jsou rozmixované...
2: No,
1: tak dobře, já jsem vás chtěl poučit.
2: No, nechcete... nemusím vědět všecko.
1: No, tak si myslíte, no. Že jsou to rozmixované banány, mně to jedno.
2: Mám problémy s nadváhou.
1: Vy, prosím vás, když tak vychudlá špageta.
2: Prosím vás.
1: Paní Bubilka téměř nejí, to je, ta se tak hlídá, víte, tu postavičku, ta prostě, když někde je nějaká hrubá nit, tak ji rožehluje, aby byla šlank. Tuhle se jí zdálo, že na boku trošku přibrá blbošti, plaj blecha, jo, tak ne. Hned začala hovořit o liposukci, o tom odsávání tuku, začala volat na všechny strany, kde by to rychle udělali. Teď ona je spořivá, tak se jí to zdálo drahý, no nervózní. Teď potřebovali jsme psát další díl, já byl už steklý. A nemohl byste to nějak zařídit, víte, a to... Tak jsem se našla vlícem do koupelny, vzal jsem ten zvon na ty umývadla a odsál jsem to, víte. A jak jsem v tom byl, tak jsem udělal srandu, odsál jsem to jinde, ale výsledek výborně, ne? Dobrý. Dobrý.
2: No. Prosím vás, nešiš ten nesmysl, ještě to někdo bude zkoušet a zničí si zvon.
1: Já, děda. Blbost. No, tak.
2: Mám problémy s nadváhou, píše paní Zigmundová ze Zlína. Nemohl byste mi poradit, no, jakou dietu drží paní Bubilková?
1: No, to bych mohl, ale to bych vám nedoporučil. Paní Bubilková drží drastické diety, víte. Já jsem to pozoroval. Tady vlastně jenom polívky zeleninový. Teda ona tomu tak říká, ona si je sama vaří. To je říďoučky, to je říčí než sama voda. Ona dá hrát vodu a vedle má opranou zeleninu. A čekáš, ta voda začne vařit, pak veme tu zeleninu a tou zeleninu mává nad tím hrncem. Já pám, co to děláte? No, aby se tam nedostaly kalorie, čekám jenom, až se ty vitaminy opařejí a spadnou dovnitř. A ještě to jí jenom v omezeném množství. Ona nepoužívá žíci, ona používá oční kapát. Jo? No, hrozný. A když se jí zdá, že přes to přibrala, tak drží takzvanou kopřivovou dietu. To veme jídlo, hodí ho do kopřiv, aby za ním nemohla.
2: No ne, ale co poradíme paní Zigmundové?
1: No, paní Zigmundové poradíme, aby držela dietu, kterou drží pan Vlastimil Tlustý, poslanec za ODS.
2: Jo, ten předseda poslaneckého klubu, ano, Vlastimil Tlustý.
1: Ano, Vlastimil Tlustý. Teda jméno tomu nenapovídá, jo? Jméno má Tučný Tlustý. Ale postavička je libová, to opravdu vypadá dobře z hubnu. On drží, pan poslanec Tlustý, takzvanou dělenou stravu.
2: Dělenou stravu?
1: Ano. Žere jenom Klauze.
2: Divák Jan Bednar nám píše, nám píše z Bratislavy, jo, to jsem vám chtěla říct, že podle těch people metrů máme obrovskou sledovanost na Slovensku. Mě psali dokonce lidi z Prievidze, z Martina, z Novák, že nás sledují.
1: Jo, to je hezký.
2: No, takže pozdravujem všetkých Slovákov v sále. Tak pan Bednar z Bratislavy píše, na Slovensku chodí a politici před volbami aj na tržnice, aby ukázali, jako ľubia prostý ľud, robia to aj u vás. Tak já nevím, jestli politici chodí na tržiště, ale mohu vám říct, co se mně stalo nedávno na tržišti. Tak šla jsem náhodou na tržiště.
1: Ne, náhodou. Mluvte pravdu, nejste politička, víte.
2: Vás...
1: Nemáte co tajit, když tam pečená, vařená, ta já... kupuje výhradně na tržištích u Vietnamsku. Ještě na ně dělá takhle okošik mý, víte, no. Před koncem pracovní doby tam vždycky chodí, když dávají slevu. No.
2: Co tady šíříte nesmysl?
1: Jaký nesmysly, pravdu? Nesmysl. Co tady teď? To každý vidí, tyhle šaty třeba jsou taky od Vietnamců, ne?
2: Co vás, ty jsou z butiku z Plzeň?
1: No, vidíte, kde všude mají Vietnamci butiky.
2: Co vás, to je od dvou návrháře, které mají butik v Plzni.
1: Ano, dvě vietnamské návrhářky mají butik v Plzni.
2: Jsou české návrhářky.
1: A vzali si za manžele Vietnamce, no.
2: Co vás, co máte s těma Vietnamci?
1: Možná, proč to tak tajíte? To každý pozná, že jsou
2: jak
1: to vietnamské jadry, ne?
2: Jak to může poznat?
1: No, je to střížený šikmo dole. A ještě si tam Vietnamec nechá díru, aby mohl probíhat.
2: No. Ještě, Maria.
1: Aby mohl obsloužit ty, který vás okuklou ze zadu. Ale... No. A že je co? No.
2: Tak já vám řeknu, co se mě stalo na tom tržišti. Ano, tak šla jsem na tržiště a tam takový malý Vietnamec zakřičel na mě od stánku a říkal, paní, pojďte ke mně, pojď se podívat, mám výborné značkové zboží, například tyto šaty, to je pravý Versace. Tak tam jdu, dívám se, říkám, prosím vás, jak to můžete vydávat za pravého Versace, když je tady napsáno Made in Taiwan? Jo? On se vám tak mile na mě usmíval a říká, no ano, ano, Made in Taiwan, to tam šil Versace, když tam byl na dovolené.
1: To je dobrý.
2: No. Jiří Peleška z Prostějova, sledujete v televizi politické diskuse?
1: No já ohromně rád. Teda paní Bubilková taky to sleduje, to musíme z profesních důvodů. Ale já miluju ty besedy politické, kde je zúčastněn pan Václav Klaus. To je
2: proč?
1: Pro mě pastva.
2: Proč?
1: Pastva.
2: No proč je to po vás pastva? No.
1: Já miluju, jak ten pan Klaus s každým tím moderátorem hraje tu hru na kamna.
2: Na kamna?
1: No.
2: Jak na kamna?
1: No, pan Klaus se rozpálí a z moderátora udělá troubu.
2: Jak byste vy vlastně charakterizoval vztah volič-politik?
1: Volič-politik? Hmm. No mohl bych to vysvětlit, ten vztah na základě vztahu toho manžela ke svý tchyni. Přišel manžel domů, manželka něco vařila na plotně. On pán Máňo, vyhráli jsme milion ve sportce. Máňa nic. Pán milion ve sportce, raduj se. Pán maminka je nemocná, je v nemocnici moje maminka. Pán, když se daří, tak se daří.
2: Ano, otázka, milé rádio Bubu, mohli by naši politici něco předvádět v peříčku? Ptá se Soňa Poloniová, televize Nova.
1: Ta Poloniová už taky neví, kde lovit. Rádio Bubu se domnívá, že politici by mohli v peříčku předvádět na nejvýš své stranické postavení. Jedině snad premiér Zeman by se mohl pochlubit svým hrubým domácím produktem. Otázka. Jaká je podle Rádia Bubu nejvhodnější kvalifikace pro vstup do parlamentu? Petr Šplhavý, Chotěbus.
2: No tady je odpověď jasná. Pro vstup do parlamentu je nejvhodnější kvalifikací stranická disciplina a schopnost usnout v jakékoliv poloze.
1: To jste slyšel, jak ten jeden poslanec si se do lavice štrachal v tašce a po kolegovi, to bude zase zasedání, to nepřežiju, to jednání. A co pak? Ale zapomněl jsem prášky na spaní. No tak to je o to.
2: Otázka, milé rádio Bubu, mám rád horory. Proto bych se rád podíval na hodnotný film s politickou tematikou. Jiří Vylekaný, Nové strašecí. Mohli byste mi nějaký doporučit?
0: Rádio Bubu vám doporučuje film Mumie se vrací, který patrně předpovídá politický vývoj u nás po volbách v červnu 2002.
2: Otázka. Je pravda, že poslanci schválili zákon, podle kterého všichni, kteří Klausově vládě uvěřili a nechali si zavést do domu přímotopy a teď po několikanásobném zdražení elektřiny mrznou, budou dostávat uhlí zadarmo? Věra Vyklepaná, Česká Sibiř.
0: Ano, je to pravda. Ovšem Rádio Bubu zjistilo, že se jedná pouze o uhlí živočišné, aby občané při obdržení účtu za elektřinu udrželi tělo pohromadě.

Podívej se, šat má děravý, posílám ti hvězdy místo sebe, o tobě mi večer vypráví. Ve větvích už umlkají ptáci, za chviličku půjdu.

0: jsou 3 hodiny.
1: Vítejte u nočních zpráv Čet rádia, tady Vlasta a hned začínáme. Ve zprávách dnes. Ukrajina čelí masivnímu dronovému útoku, zatímco český velvyslanec v Kyjevě slibuje vytrvat. V Německu poprvé usedl politik AfD do čela zemského parlamentu. České hypotéky dál zdražují a citelně prodraží bydlení. Ukrajina v noci na úterý vyslala na Moskvu a její okolí přes 600 bezpilotních letounů, většinu se ruské obraně podařilo sestřelit. Rusko naopak dál útočí na ukrajinskou civilní infrastrukturu, čímž roste tlak na uzavření zahraničních diplomatických misí v Kyjevě. Český velvyslanec Luboš Veselý ale pro Český rozhlas řekl, že z města neodejde, byť riziko zásahu budovy úlomkem rakety nelze úplně vyloučit. V německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko se poprvé v historii dostal do čela zemského sněmu politik Alternativy pro Německo. Tobias Rauschke zvolili poslanci nově ustaveného parlamentu, přičemž rozhodující hlasy mu dodala strana BS2TV. Jde o vůbec první případ, kdy AfD obsadila předsednické křeslo v některém z německých regionálních parlamentů. V kanadské provincii Quebec znovu ožívá myšlenka odtržení od zbytku země. Ve volbách tam zvítězila separatistická strana, jejíž lídr slibuje po více než 30 letech vyhlásit referendum o nezávislosti, počkat však chce na odchod Donalda Trumpa z Bílého domu. Otázka jednoty Kanady se tak otevírá v době, kdy zemi svírá ekonomický tlak ze strany Spojených států. České domácnosti si od jara citelně připlatí za hypotéky, jejich sazby totiž za půl roku vzrostly zhruba o 1 procentní bod. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let tak dnes zaplatí o 22 tisíc korun ročně víc, než kdyby si půjčku sjednala ještě na jaře. Za zdražováním stojí rostoucí ceny ropy a inflace, k nímž přispívá i mezinárodní napětí posledních měsíců. První dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že lidem neumožnil flexibilnější způsob hlasování, přestože letošní termín komunálních voleb byl pevně stanoven zákonem. Svůj názor zveřejnila na Instagramu, kde upozornila, že chyběla možnost volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku. A teď sport. Hokejisté Plzně zvládli pátý zápas Ligy mistrů famózním obratem, porazili švédskou Skellefteå 4-2 a i přes ztrátu 2 branek v úvodu upevnili vedení v tabulce soutěže. Libereckým hokejistům vyšlo prodloužení proti úřadujícímu šampionovi Frölunda, které zdolali 3-2 a připsali si tak třetí výhru v řadě. A na závěr dobrá zpráva pro technologické nadšence. V Brně dnes odstartoval mezinárodní strojírenský veletrh, který letos přivítá bezmála 1400 vystavovatelů. Hlavní pozornost poutají humanoidní roboti a umělá inteligence, kteří naznačují, jak by mohla vypadat průmyslová budoucnost. Veletrh potrvá až do pátku.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes ve středu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a Vlasta se zase brzy ozve.

0: jsi ve mně na pořád.
1: Vedeš mě po schodech, cítím, že co mi dáš ze sebe je zázrak lásky.
2: Oči přivřený, krajina pod sněhem a my dva pod dekou vracím se zpátky.
1: Slíkáš si šaty, andělé mlčí a ve mně se na chvíli zastaví dech.
2: Přemítám, proč jsi mě vybrala, nechci se probudit, se trvám v snech.
1: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jen naše stíny.
2: Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti má milá slíbil,
1: že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
2: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

vítr se zvedá, já musím už jít. Prošel jsem údolí, obeplul přístavy, hledal to místo, kde zavládne klid. Jak voda po zimě stéká, z hor nejdou i zastavit ty cizí přání. Kéž bych čas pomalil, kéž bych se dotihnul, alespoň na chvíli vrátil. A řekl svém mladšímu já, nečekej, bojuj, i tohle se stává. Ještě nevíš, že je to jen párkrát za život, předtím se neschovává. To, co jsi získal, může i odejít, ale co miluješ, o to se pér. Dej ji šanci tě znova obejmout, ještě se nevzdávej, nestrácej.

0: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jedna šestiny. Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti máme láslí byl.
1: Že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
0: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozvěděl.

0: Divadlo Noc.
1: Ke konci školního roku se máme vždy na co těšit. Známky jsou již napsány, a tak kázeň povolí a školní budova ztrácí na vzhledu. Neb nástěnky se neudržují, žáci nepřezouvají, tabule nemíjí a okna se nestačí zasklívat. Ředitel školy, který se necítí bezpečný ani za dveřmi trezoru, raději vypustí třídy na několik dní do přírody, aby předešel nejhoršímu. Této akci, která je maskována heslem Žáci, poznávejte krásy vlasti, kterou milujete, se říká školní výlet. Maminky žáků, jejichž prospěch není valný, seženou autobus a učitel zeměpisu a chemie, známý alkoholik, vytýčí v jasné chvilce trasu. Byli jsme šťastní, že s námi pojede právě tento pedagog, jemuž přezdíváme Lomcovák. Touha po alkoholu ho zavedla tak daleko, že si nosí do hodiny lihoviny v dutém globusu, do kterého zarazil pípu v oblasti Hané. Inspektorovi pak chytře tvrdil, že nejde o pípu, ale o památníček v místě, kde se narodil král ječmínek. Tento učitel zeměpisu a chemie zvolil tedy za cíl výletu Plzeň. Odjezd byl stanoven také tradičně. Od vinárny Dubrovník v zavírací hodinu v 6:00 ráno. Přišli jsme všichni včas. Maminky se trochu divily, když učitel Lomcovák vylezl spod povytažené rolety ve 6:45 a se slovy žízeň je věčná si zavdal z jedné z mnoha čutor, kterými byl ověšen a o jejichž obsahu se nedalo pochybovat. Po doušku dopadl na sedadlo vedle řidiče a vola je na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Usnul zdravým spánkem opilce. Na to jsme ovšem čekali. Začali jsme hrát karty, kouřit a prohlížet si speciální časopisy pro pány. Předplzní Lomcovák jako zázrakem ožil. Obrátil se k nám a řekl jako prý každý rok. To je město piva, děti moje. Koho uvidím v hospodě, dostane dvojku z mravů. Řidič se optal, kde má zastavit. Před denní vinárnou, pravil Lomcovák. Musím zajistit obědy. Jaký bude program? Ozval se familiární hlas. Učitel chvíli váhal a pak určil. Dopoledne vyplníme prohlídkou města z oken vinárny. Po obědě se uskuteční braná hra v okolí Plzně. Po těchto slovech si zhluboka přihnul z čutory. Ta je, pravil, ale hned nás napomenul. Ne, abyste propadli démonu alkoholu, jako můj dědeček, který nedbal varování, až se nakonec upil k smrti ve 117 letech při práci v lomu. Autobus zastavil na náměstí před denní vinárnou Jitřenka. Spořádaně jsme vystoupili. Chod útvaru narušoval pouze vrávoravý krok Lomcová. Učitel i několikrát upadl. Vždy jsme ho zdvihli a on pravil. Děkuji, chlapci, to nic. Jenom jsem se díval, neděláte-li při zemi nějaké hlouposti s děvčaty. Dopoledne ve vinárně ubíhalo vesele, neboť rozjařený pedagog většinu času prospíval, doprovázel se na skleničky. Po obědě Lomcovák ve chvíli, kdy vstal, aby nám dal povel k odchodu, usnul ve stoje. Po 3 hodinách, které jsme vyplnili bližším seznámením s dámskou obsluhou vinárny při hře Pojďme vedle na moment, šaty tíží jako cent, se učitel konečně probral z mrákotného zamyšlení a zvolal. Já se vám divím, jak můžete trávit celý den v hospodě, když venku tak krásně prší. Vyrazili jsme. Ve Švestkové aleji nás učitel seznámil s pravidly brané hry. On bude vůdce skupiny podloudných výrobců alkoholu. My pak budeme jejími členy. Na to rozdělil úlohy. Všichni budeme rychle sbírat švestky a pálit slivovici v přístrojích, které jsou v nedaleké jeskynce ukryty od loňska, kdy se našim, o rok starším spolužákům, hra velmi vydařila. Vyrobenou slivovici budeme opět rychle nosit do jeskyně laboratoře, kde on, pedagog, ji odborně stočí do připravených sudů. Kdo bude při pálení slivovice chycen příslušníky VB, prohrál a nesmí se Glomcovákovi do smrti hlásit. Pak se začalo hrát. Glomcovák jako pravý pedagog byl chvíli tu, chvíli tam, ale přeci je nejčastěji v laboratoři, kde plnil soudky. Kvalitu si pochvaloval a stále nás vybízel k větší rychlosti. Naplníte-li ještě těchto 9 soudků, volal, neznám jinou známku ze zeměpisu a chemie než jedničku. Zabrali jsme se do brané hry vší silou. Tekutina bublala v křivulích a švestek valem ubývalo. V 1 hodinu z půlnoci byly konečně soudky naplněny. Lomcovák nám rozdal medaile a blahopřál, že jsme zvítězili v brané hře. Nechal přistavit autobus a na našich sedadlech se uvelebily kulaťoučké soudky. Na Prahu, Vávro, na Prahu, volal Lomcovák. Před vinárnu Dubrovník, tam je náš cíl. Vrátili jsme se z výletu pobledlí, prosyceni parami slivovice a doma jsme dostali svůj bolestivý díl. Za to však na vysvědčení se nám skvěly jedničky, ze kterých se při blížším zkoumání nesla opojná vůně lihu.

hoši ztracený. Ten dům si každej ve svým srdci postaví. Snad prokletá banda, co dolů padá, naděje na štěstí pomalu zvedá. Pouliční písně zpívaj pěsti, na kouzačkách do neštěstí.

0: Jsou 4 hodiny.
1: Dobrou noc. Tady Vlasta pro všechny na noční, za volantem i pro ty, co nemůžou spát, zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Ukrajina čelí masivnímu dronovému útoku, zatímco český velvyslanec v Kyjevě slibuje vytrvat. V Německu poprvé usedl politik AfD do čela zemského parlamentu. České hypotéky dál zdražují a citelně prodraží bydlení. Kanadské provincii Quebec znovu ožívá myšlenka odtržení od zbytku země. Ve volbách tam zvítězila separatistická strana, jejíž lídr slibuje po více než 30 letech vyhlásit referendum o nezávislosti, počkat však chce na odchod Donalda Trumpa z Bílého domu. Otázka jednoty Kanady se tak otevírá v době, kdy zemi svírá ekonomický tlak ze strany Spojených států. Ukrajina v noci na úterý vyslala na Moskvu a její okolí přes 600 bezpilotních letounů, většinu se ruské obraně podařilo sestřelit. Rusko naopak dál útočí na ukrajinskou civilní infrastrukturu, čímž roste tlak na uzavření zahraničních diplomatických misí v Kyjevě. Český velvyslanec Luboš Veselý ale pro Český rozhlas řekl, že z města neodejde, byť riziko zásahu budovy úlomkem rakety nelze úplně vyloučit. První dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že lidem neumožnil flexibilnější způsob hlasování, přestože letošní termín komunálních voleb byl pevně stanoven zákonem. Svůj názor zveřejnila na Instagramu, kde upozornila, že chyběla možnost volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku. V německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko se poprvé v historii dostal do čela zemského sněmu politik Alternativy pro Německo. Tobias Rauschke zvolili poslanci nově ustaveného parlamentu, přičemž rozhodující hlasy mu dodala strana BS2TV. Jde o vůbec první případ, kdy AfD obsadila předsednické křeslo v některém z německých regionálních parlamentů. České domácnosti si od jara citelně připlatí za hypotéky, jejich sazby totiž za půl roku vzrostly zhruba o 1 procentní bod. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let tak dnes zaplatí o 22 tisíc korun ročně víc, než kdyby si půjčku sjednala ještě na jaře. Za zdražováním stojí rostoucí ceny ropy a inflace, k nímž přispívá i mezinárodní napětí posledních měsíců. A teď sport. Hokejisté Plzně zvládli pátý zápas Ligy mistrů famózním obratem, porazili švédskou Skellefteå 4-2 a i přes ztrátu 2 branek v úvodu upevnili vedení v tabulce soutěže. Libereckým hokejistům vyšlo prodloužení proti úřadujícímu šampionovi Frölunda, které zdolali 3-2 a připsali si tak třetí výhru v řadě. A na závěr dobrá zpráva pro technologické nadšence. V Brně dnes odstartoval mezinárodní strojírenský veletrh, který letos přivítá bezmála 1400 vystavovatelů. Hlavní pozornost poutají humanoidní roboti a umělá inteligence, kteří naznačují, jak by mohla vypadat průmyslová budoucnost. Veletrh potrvá až do pátku.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno a 12 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes ve středu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Noční počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, Čet rádio hraje dál do rána.

Přiblížím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval

0: Přijdou dva mladí policajti do služebny a říkají: šefe, s tímhletím psem my už do služby nepůjdeme. Proč? Lidi se nám smějou, že má dva ocasy. To není možné, že to se postaví psa na stůl, jeho oblížej. Ví co, kecat, má jeden ocas. No a všichni říkají: hele, zase ten pes těma dvouma ocasama.
1: Potkají se dva dny, říká: Česi, já to mám zařízený doma, víš? Já, když mě to popadne, zapíská manželka, přidají to florajtům. No počkej moment, a co když za to už ona po tobě? On pohled jednoduchý. Tak manželka přidá, zeptá se: Pepo už ji nepískal s náhodou.
2: Přijde chlap doktorovi a říká: pane doktore, já ho mám strašně velkýho. On říká: počkejte, strašně, to je 20, 25 centimetrů, nebo on takhle zvedne nohavici a má u kotníků. A říká: teda v těch věcech musíte zkusit, co? On říká: a copak v letě to jde, ale v zimě jdeš solej, teda.
3: Hledali artistu do cirkusu, že jo, přes tu zimu. Přihlásil se jeden chlap, byl v řadě asi stej, ředitel ho přijímá, říká: prosím vás, co umíte vy? Říkal: no tak co já, no tak já skáču po hlavě z 10 metrů na beton. Říká: to není možný. Říká: jo, normálně. Říká: pojďte, to musím vidět. Tak šli do toho cirkusu, on vylez až nahoru, na to šapito, dole dělali betonovou desku, on připažil, že ho skočil, padnul, teď se motá, že jo, jde. Ředitel k němu běží a říká: no to je fantastický, to beru. Říká: já ne, já skakal poprvé, to je morda.

0: Lord ve společnosti vypráví, jak byl na lovu lva. Říká, vážení přátelé, vy mi to nebudete věřit. Já mám viděl toho lva takhle na tu dálku. Já zamířím, střelím, netrefím se. Lev 200 metrů. Přátelé, já znovu zamířím, střelím, netrefím se. Přátelé, lev 100 metrů. 100 metrů pouhých. Já zamířím, střelím, netrefím se. Přátelé, já se posral. Říká, no milorde, samozřejmě v takové tíživé situaci, to je samozřejmě. Říká, já se posral teď.
1: Uprchlická rodina v Čechách ze Slovenska a malej kluk jde do první třídy, přijde domů a říká, mamička, počúvaj, kde jsme se učili rátat do pěti, ano, a já už vím dosta. A ona, jaj, vidíš, Lacinku, to je za to, lebo jsi Slovak. Přijde druhý den a říká, mamička, počúvaj, dnes jsme se učili normálně 5 prvých slov z abecedy a já už vím celou abecedu od A do Z. A ona, jaj, vidíš, Lacinko, to je za to, lebo jsi Slovak, teda, ale... A přijde třetí den a mamička, dnes jsme byli všetci u lekára. A představ si, všetci chlapci mají iba takého lofasa a já takého. To je za to, že jsem Slovák? Ne, to je za to, lebo ti 15 rokov.
2: Tak seděli bář u rybníka, má na hlavě cihlu a kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, můžete mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na víc prostáku a podešla. A za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti na ústu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pa to stihne. Tak to stihne, pane, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plnej igelitovej pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
3: Jeden náš vynikající podnik, zpracování dřeva, výroba nábytku, vyslal do Paříže odborníka na dřevo a když odjel, tak si uvědomili, že ten dotyčný neumí francouzsky ani slovo. Za 3 měsíce se vrátil domů na klouzavý volno, ředitel ho zavolá a říká, tak co, koníček, jak v té Paříži, posetkaním, a co to je? To už jsem se naučil, jakože je to dobrý. A nevadí ti, že neumíš francouzské ani slovo? Vůbec ne. Minulý týden, pane řediteli, jsem šel po Montmartru. Tam voze opřená taková blondýna, šťabajzna, takhle na mě začala mrkat. Já jsem mrknul na ní, chytla mě za ploutev, už jsme šli. Ona rozuměla mě, já jsem rozuměl jí. Šli jsme kolem restoránu, to je jeho hospoda. Já kývl, ona kývla, vlezli jsme dovnitř, odložili posadiny. Měl jsem oběd na jídlo, na to jsem byl krátký. Vzal jsem papír, tušku, namaloval jsem vidličku, řící muž talíř, ukážu to té dívce, zakručil jí břiše. Říkám, garçon. Takových vrchní. Ukážu mu lístek, přinesl 2 večeře, tak jsme mlčeli, mrkali po sobě. Když to bylo snědeno, tak jsem vzal papír, namaloval jsem lávičku, ukážu to tý holce. Říká, olala, ukázala takhle. Říkám, garçon, olala, přines 2 flašky, tak jsme pili debužírové. Když to bylo snědeno, vypito, to bylo po půlnoci, tak ta holka vzala papír sušku a namalovala postel. Pane řediteli, já jsem za celý večer neřekl jediný slůvko a ta holka poznala, že prodáváme nábytek.
1: Za bolševika přijedou aktuality na hrad a Jakeš lítá po hradě na sraný do všeho kope a říká, Ježišmarja, soudruhu generální tajemníku, co se stalo?
4: A pojďte se, prostě husák chodí po prvním nádvoří prostě a tahá za sebou kačenku na provázku.
1: On říká, no tak, už je to starý chlap, už na to má nárok.
4: No nebo nebuje.

0: Přijde manžel z nenadání domů a ta manželka tam dělá takhle ty pohyby karate a pojď, co blbneš, prosím tě. No, co blbnu, učím se sebeobranu. Co kdyby mě přepad sexuální maniaka znásilnil? A on se tak na ní kouká a povídá, toho se nebojí, taková tma nikdy nebude.
1: Doktorka říká, pánovi, je vás tady asi 200. Já pro vás mám přichystané takové otázky, chtěl bych procentuálně něco vyjádřit, statisticky dokázat, kdo je schopen uspokojit ženu každý den. Ticho, jako tady, najednou se začali hlásit ti mladí, ona to spočítá, říká, to je hezké číslo, podívejme se, to je pěkné. A kdo je schopen dvakrát týdně? No, teď už se hlásil, kdo, když viděl, že to nemusí jde, jako dokazovat na místě, tak říkal, ano, to se mně líbí, tak. A kdo jednou za měsíc, teď se hlásili ti starší, říkal, pánové, nestýďte se ve vašem věku, každý den je dobrý, no, vidíte, no. A už to má, jo, abych nezapomněl, a kdo jednou za rok? Prosím, já, tady. Říkal, uklidněte se, to je smutná bilance, vy to říkáte tak veselé, proč? Protože už je to zítra.
2: Vrátí se manžel ze služební cesty domů a už ve dveřích slyší takový hekání strašný, tak má podezření v hlavě a jde do ložnice a tam škvírou vidí dva páry nohou pod peřinou, jak do toho strašně bušej, tak se nasere a jde pro sekiru. Veme sekiru, celý to rozseká, rozblátí, krev stříká, ruky od krve, zahodí sekiru, že se jde do koupelny umejda, tam krásně naladěná, naložená manželka ve vaně v pěně a říká, pšt, přijeli ti vaši.
3: Přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mně už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměla. Teď jsem našel takovou žábu, víte, nerad bych ji nějak sklamal. Mohl byste mě nějak poradit, jako on? Čeče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívat, tam je na rohu ty psi, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším. A přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo. Třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.

0: Americe hledali profesi nejnevěrnějších mužů. Vyhlašovali výsledky. Na prvním místě se umístili herci. Každý den novou partnerku. Ráno zkouška, večer zkouška, všecko na ostro. Na druhém místě lékaři, noční služby, hezké sestřičky, dlouhá chvíle. A na třetím místě vojáci z povolání. Vidí, major říká, já protestuji proti výsledku této ankety. Jsem 25 let majorem námořní pěchoty USA. Procesoval jsem s americkou armádou všechna moře světa. Ve všech přístavech světa jsem byl. Nikde jsem nebyl nevěrný. Já protestuji, protestuji, protestuji. Sázení plukovník poklepal mu na rameno, říká, sedni si ty blbečku. Kvůli takovým jako si ty jsme třetí.
1: Jo, ve škole učitelka říká, tak děti, konečně jsme se k tomu tématu dostali, dostanete za domácí cvičení jako děti na svět. No, kdo přinese nejlepší odpověď, tak pojde na 14 dotater. Pepiček přijde domů, říká to mamince, maminka duše poetická, říká, hele Pepičku, tady máš jablíčko, to rozkrojíš, tady máš zrníčka, to jedno zrníčko vemeš, za takhle dáš do hliny, z toho vyroste novej strom a to je to samý s malýma dětma. Dala mu takhle do kapsy jabko v pondělí a my přijou do školy a paní učitelka říká, tak děti, jak chodí děti na svět, prosím paní učitelko čáp, prosím paní učitelko brána, Pepiček říká, paní učitelko, děti. Děti chodí na svět, já ho vyndám. Pán, nevyndávej Pepičku, jedeš do Tatér.
2: Přišel chlap do hospody, když už jsme tady, tak se to sem i hodí. Přišel chlap do hospody a říkal, dělal takovou krabici pod pažín a říkal, přátelé, klid, prosím vás, já vám něco ukážu. Tak všichni koukají, on z toho vytáhl takovýho malýho krokodýla, tak všichni čumí, že jo. A říkal, to nic není, on je cvičený, já vám to předvedu. Postal se takhle krokodýla na stůl, že? Otevřel mu tlamu, vyndal přirození, strčil mu ho do huby a říká, krokodýl nic, říká, to je, jsou všichni čumí, říká, no to je, takhle vzal půl litr, ten to začal mátit do hlavy, krokodýl furt držel, no, říká, to je paráda, co? To je paráda. Chce si to někdo zkusit? Teď všichni jsou, akorát nějaká paní Zeruška, prosím vás, já bych si to zkusila, ale nesmíte mě mlátit tím půl litrem do hlavy. Moje žena má ráda hnědou. Proto jsem se rozhodl, že jí koupím na Vánoce hovno.

0: dva kamarádi, krásný fotbal, kamarádní, kde v týdnu se potkat, říká, kde jsi byl? Kde jsi byl, člověče, takový krásný fotbal? A to už manželka mě nechtěla pustit. Prosím tě, to mě neříká ani v legraci. Já jsem si to zařídil, hned po svatbě. Říkám, chceš se mnou chodit na fotbal? Nechceš? Tak jdeš posu. A ona se, Tapnul, ohnul, vyhnul sukni, stáhnul kalhotky, naplácá na holou. Od té doby si mohu dělat, co chci udělit, to tak já uvidíš. Za 14 dní fotbal, kamarád někde. V týdnu se potkat, říká, kde jsi byl? A to víš, manželka. Ty jsi neudělal to, co jsem ti poradil. Udělal, já jí bafnul, ohnul, vyhnul, sumě, stáhnul kalhotky. A když jsem viděl tu nádheru, tak jsem si říkal, doma je taky hezky.
1: Pošťák nes telegram do paneláku zazvoní, v pytě se koupal pán, slyší zvonek, tak vyskočí z vany, dá na sebe župán a jde odevřít. A říká, co si přejete? Pošťák, pán vám nesu telegram. A ten pán říká, co na mě tak koukáte? To jste v životě neviděl chlapa v županu? A ten pošťák povídá, co pak chlapa v županu? To jsem viděl několikrát, ale zaplej župan na jednu kouli, to vidím poprvé.
2: Studentka mladá nastoupila praxi ze zemědělské školy do GZD. No, přijde teďka a hovoří s předsedou, ten tam samozřejmě kouří vržínko a jako... A on říká, víte, pane předsedo, my se teďka učíme hovořit zvířecí řečí. Já už umím 3 jazyky. No to bych prý chtěl si vyzkoušet, povídá předsedo. Tak jí vzal do chlíva, teď kráva tam... No tak co říkala? No, že dojí 4 litry, ale vy to na ní píšete ze 6 krav, takže dojí 24. Jož, on to čoče. Teď přišli do prasečníku a tam svině zachrochtala. No tak co povídá? No, že měla 3 selátka, ale vy jste jí napsali 11, abyste vyhráli soutěž o zlatý prase. Čoče, to je pravda. Teďka přijdu na dvůr a tam stojí na hnoji koza. Ta koza najednou nabere dech a udělá... Předseda se jí vrhnul na krk a povídá, koza mlč! To bylo jenom jedno, proč se mužrali.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: je 5 hodin.
1: Dobré ráno, moji milí. Tady Agátka a ranní zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Ukrajina čelí masivnímu dronovému útoku, zatímco český velvyslanec v Kyjevě slibuje vytrvat. V Německu poprvé usedl politik AfD do čela zemského parlamentu. České hypotéky dál zdražují a citelně prodraží bydlení. V kanadské provincii Quebec znovu ožívá myšlenka odtržení od zbytku země. Ve volbách tam zvítězila separatistická strana, jejíž lídr slibuje po více než 30 letech vyhlásit referendum o nezávislosti, počkat však chce na odchod Donalda Trumpa z Bílého domu. Otázka jednoty Kanady se tak otevírá v době, kdy zemi svírá ekonomický tlak ze strany Spojených států. Ukrajina v noci na úterý vyslala na Moskvu a její okolí přes 600 bezpilotních letounů, většinu se ruské obraně podařilo sestřelit. Rusko naopak dál útočí na ukrajinskou civilní infrastrukturu, čímž roste tlak na uzavření zahraničních diplomatických misí v Kyjevě. Český velvyslanec Luboš Veselý ale pro Český rozhlas řekl, že z města neodejde, byť riziko zásahu budovy úlomkem rakety nelze úplně vyloučit. V německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko se poprvé v historii dostal do čela zemského sněmu politik Alternativy pro Německo. Tobiase Rauschy zvolili poslanci nově ustaveného parlamentu, přičemž rozhodující hlasy mu dodala strana BS2TV. Jde o vůbec první případ, kdy AfD obsadila předsednické křeslo v některém z německých regionálních parlamentů. První dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že lidem neumožnil flexibilnější způsob hlasování, přestože letošní termín komunálních voleb byl pevně stanoven zákonem. Svůj názor zveřejnila na Instagramu, kde upozornila, že chyběla možnost volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku. České domácnosti si od jara citelně připlatí za hypotéky, jejich sazby totiž za půl roku vzrostly zhruba o 1% bod. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let tak dnes zaplatí o 22 tisíc korun ročně víc, než kdyby si půjčku sjednala ještě na jaře. Za zdražováním stojí rostoucí ceny ropy a inflace, k nímž přispívá i mezinárodní napětí posledních měsíců. A teď sport. Hokejisté Plzně zvládli pátý zápas Ligy mistrů famózním obratem, porazili švédskou Skellefteå 4-2 a i přes ztrátu 2 branek v úvodu upevnili vedení v tabulce soutěže. Libereckým hokejistům vyšlo prodloužení proti úřadujícímu šampionovi Frölunda, které zdolali 3-2 a připsali si tak třetí výhru v řadě. A na závěr dobrá zpráva pro technologické nadšence. V Brně dnes odstartoval mezinárodní strojírenský veletrh, který letos přivítá bezmála 1400 vystavovatelů. Hlavní pozornost poutají humanoidní roboti a umělá inteligence, kteří naznačují, jak by mohla vypadat průmyslová budoucnost. Veletrh potrvá až do pátku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Řidiči, tady Agátka. Mám pro vás situaci na silnicích. Na dálnici D8, na 85. kilometru ve směru na Drážďany, došlo před hodinou k dopravní nehodě. Na místě zasahují hasiči a vyprošťují zraněné osoby, provoz je v úseku omezen. Na dálnici D5, také na 85. kilometru, směrem na Rozvadov hlásí porouchané vozidlo na krajnici, které před chvílí způsobilo menší zdržení. Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, u sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto třeba počítat s tvorbou kolon. Ostatní dálniční sítě sjízdná bez omezení. Tolik doprava. Dávejte na sebe pozor, zdraví Agátka.

0: venku je tma jak v pytli a zima, že by se dalo kafe krájet.
1: Dobré ráno, na Čet rádiu máme 5.20 a ty místo zívání radši vyklop ty filmy.
0: No jo, všechno má svůj čas v plasti, já si nejdřív musím lopnout z hrnku.
1: Mluv.
0: Od čtvrtka běží v kinech komedie Rolling Loud, bez zábran, kde Owen Wilson ztratí syna na hiphopovém festivalu.
1: Tak.
0: No jo, vzal ho tam bez vědomí manželky a v tom davu se snaží přežít.
1: To vypadá na pořádný hromadný chaos.
0: To bych řekl já ztratit někde kumpány ze zahrádek, tak jsem rád, ale vlastního kluka ne.
1: Co dál?
0: Pak je to polské drama Sladký domov o holce, co si myslí, že našla chlapa snu, a z romantiky v Benátkách je domácí horor.
1: Aha.
0: No jo, tam by mě nedostal nikdo, já mám rád svůj klid a starou káru.
1: To je jasný.
0: 6 hodin zprávy Čet rádia a teď muzika.

0: Krátké zprávy.
1: Agátka vás vítá u krátkých zpráv. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Ukrajina v noci odpálila na Moskvu stovky dronů, Rusko odpovídá údery na ukrajinskou infrastrukturu. V Německu se poprvé dostal do čela zemského parlamentu politik AfD. V kanadském Quebecu znovu sílí volání po odtržení od zbytku země. České hypotéky dál zdražují a prodraží splátky domácnostem. A teď sport, čeští hokejisté z Plzně i Liberce budovali v lize mistrů. Na závěr nahlédneme do Brna, kde ožil veletrh s humanoidními roboty.
0: Počasí.
1: Mlkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pátek a v sobotu deštivo, teploty mezi 14 a 16 stupni, v neděli polojasno, teploty kolem 16, v pondělí zataženo, teploty kolem 14, v úterý mlhavo, teploty kolem 16. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Řidiči, tady Agátka. Mám pro vás situaci na silnicích. Na dálnici D8, na 85. kilometru ve směru na Drážďany, došlo před hodinou k dopravní nehodě. Na místě zasahují hasiči a vyprošťují zraněné osoby, provoz je v úseku omezen. Na dálnici D5, také na 85. kilometru, směrem na Rozvadov hlásí porouchané vozidlo na krajnici, které před chvílí způsobilo menší zdržení. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, u sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto třeba počítat s tvorbou kolon. Ostatní dálniční sítě si jízdná bez omezení. Tolik doprava. Dávejte na sebe pozor, zdraví Agátka.

zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju.

0: já ti říkám, že ty stěrače drhnou, protože jsou prostě staré.
1: Kup si nové, Bucane. Dobré ráno z Četrádia, máme za 20 minut 6, venku je polojasno a 10 stupňů.
0: Tak já je koupím.
1: Dneska je středa 7. října, svátek má Justýna, tak jí přejeme jen to nejlepší. A mám pro tebe kalendářní perličku.
0: Povídej.
1: V roce 1952 dostal v Americe patent první čárový kód. Dovedeš si dneska představit nákup bez pípání?
0: To ne.
1: Vymysleli ho v podstatě na pláži, když kreslili do písku čáry podle Morseovy abecedy.
0: No jo, jenže v samoobsluze stejně stojí fronta, když zmačkanému pytlíku s rohlíkama nechce kód přečíst.
1: Ty všechno skritizuješ.
0: To není kritika, to je praxe. Já radši viděl na zboží normální cenovku.
1: Jasně, a paní na kase by to počítala na kuličkovém počítadle. Kdyby ti dva vynálezci věděli, jak to změní obchod.
0: Trvalo 20 let, než to lidi vzali na milost. Dnes jsem četl, že ten úplně první nákup s čárovým kódem byla žvíkačka.
1: Bucouši, brzdi. Za chvíli jsou v 6 hodin zprávy Četrádia. Tvoje přednášky doděláme potom. Dáme si radši pořádný hit.

0: Vodoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska je ve studiu nějak zvláštní klid, venku mrholí, já si nesu hrnek kafe k pultu a vlastně mi to nevadí, protože středa k tomu nějak patří, takový ten den, kdy člověk zpomalí a nikam nespěchá. Je středa 7. října a než pustíme hudbu, mám pro vás jako obvykle 12 porcí hvězdných úvah, tentokrát v docela pohodovém tempu. Tak pojďme na to, pěkně znamení po znamení. Beran dnes asi zjistí, že fronta u pekaře se nehne, ať se snaží sebe víc, tak radši vezme ten poslední rohlík a jde dál, žádná tragédie. Býk bude mít chuť si dát odpoledne naprosto nic neřešit, jen sednout na balkon s hrnkem čaje a upřímně, přesně tohle mu dneska přeju. Blíženci asi zjistí, že telefon jim celý den vyzvání jedna hláška za druhou, klidně si jednou nezvedněte a nic se nestane. Rak bude dneska trochu sentimentální, možná narazí na starou fotku v šuplíku a chvíli se u ní pozdrží, to je úplně v pořádku. Lev si dneska pohlídá, aby nemluvil moc nahlas na poradě, i když vnitřně určitě má 100 nápadů, jak by to měl vést líp. Pana bude mít v hlavě seznam věcí na dodělání a nejspíš ho dneska nedodělá celý, a víte co, svět se kvůli tomu nezboří. Váhy řeší, jestli si dát na oběd polévku nebo svačinovou bagetu, a klidně si vyberou obojí, žádný soud jim to nebude mít za zlé. Štír dnes možná narazí na souseda, co zase nahlas vrtá, a bude mít co dělat, aby se neozval příliš ostře. Střelec má chuť si naplánovat výlet, třeba jen na víkend, a já mu fandím, ať si tu mapu klidně rozloží na stole. Kozoroh si dneska zaslouží pochvalu, protože něco zařídil, co odkládal celé týdny, a teď má pocit, že se mu ulevilo. Vodnář bude mít nápad, který nikdo hned nepochopí, ale to on zná, klidně si ho nechá na později. Ryby se dneska možná rozpláčou u nějakého filmu nebo ky v rádiu, a to je úplně v pořádku, někdy to člověk potřebuje pustit ven. Tak to by byl dnešní výlet hvězdami, berte ho jako takové hezké pozadí k vaší středě, protože ten skutečný den si pořád děláte vy sami, ne nějaké souhvězdí na obloze. Mám pro vás na dnešek takovou malou otázku, nad kterou můžete přemýšlet třeba cestou domů nebo u večeře, totiž kdy jste si naposledy udělali čas na něco, co vás fakt baví, a jestli by to dnešní středa nemohla být zrovna ten den. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, mějte se dnes pěkně v klidu a ve čtvrtek jsem tu zase s další dávkou hvězdných úvah.

0: Je 6 hodin.
1: Dobré ráno. Agátka vám přináší zprávy, se kterými začneme dnešní den. Co byste dnes neměli minout? Rusko znovu útočí na Ukrajinu drony a český velvyslanec v Kyjevě popisuje situaci na místě. Senátní volby ovládá téma zdravotnictví, kde proti sobě stojí i lékaři samotní. Prezidentova manželka kritizuje, že stát lidem neumožnil volit flexibilněji. Ukrajina v noci na úterý vyslala na Moskvu a její okolí přes 600 dronů. Podle starosty metropole se většinu z nich podařilo sestřelit. Rusko naopak dál útočí na ukrajinskou civilní infrastrukturu, což komplikuje fungování zahraničních zastupitelství v Kyjevě. Český velvyslanec Luboš Veselý řekl Českému rozhlasu, že z města neodejde, i když riziko zásahu úlomkem rakety nelze úplně vyloučit. V německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko se poslanec strany Alternativa pro Německo Tobias Raus poprvé v historii této strany stal předsedou zemského sněmu. Pomohli mu k tomu hlasy poslanců hnutí BS Dvojitelé. Jde o vůbec první případ, kdy politik AfD řídí jednání kteréhokoliv regionálního parlamentu v Německu. Letošní senátní volby mají jedno výrazné téma, a tím je zdravotnictví. V Brně se proti sobě postaví dva dětští onkologové, v Karviné zase dva zubaři. Hnutí ANO na úspěch lékařů u voličů vsadilo nejvíc a do voleb vyslalo hned 8 kandidátů ze zdravotnictví. Manželka prezidenta Eva Pavlová kritizovala, že stát lidem neumožnil volit flexibilněji, přestože letošní komunální volby mají podle zákona pevně stanovený termín. Kritiku zveřejnila na svém instagramovém účtu. Podle ní chybí možnost volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku. V pondělí odpoledne došlo na kruhovém objezdu v Šumperku k dopravní nehodě dvou osobních aut. Řidič jednoho vozu podle svého vyjádření druhé auto kvůli oslnění neviděl a narazil do něj. Obě zraněné ženy v seniorském věku byly po ošetření na místě převezeny do nemocnice. Nehodu nyní šetří policie. A teď sport. Hokejisté Plzně zvládli i páté utkání v Lize mistrů. Po obratu porazili švédskou Skellefteå a udrželi si vedení v tabulce soutěže. Liberec zase v prodloužení zdolal úřadujícího šampiona Frölundu a slaví už třetí výhru v řadě. Čeští fotbalisté do 21 let prohráli v Portugalsku a kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy tak zakončili porážkou. I přesto mají díky dřívějším výsledkům jistotu baráže o postup. A na závěr něco ze světa vědy. Skupina odborníků z Floridy zkouší zachránit korálové útesy před mořskými vlnami veder pomocí podvodních slunečníků, které by měly bránit jejich bělení. Sami vědci ale přiznávají, že nejde o trvalé řešení, spíš o způsob, jak dát ohroženým ekosystémům čas.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Agátka a ranní doprava. Kde se právě stojí? Na dálnici D8 mezi 80. a 81. kilometrem ve směru na Drážďany došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut se zraněním. Komunikace je proto dočasně uzavřená, na místě zasahuje policie a záchranná služba. Na dálnici D10 na 8. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané vozidlo, provoz je zpomalený a doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D5 mají potíže hned dvě nákladní vozidla s defektem, jedno na 80. kilometru ve směru na Rozvadov, druhé na 18. kilometru ve směru na Plzeň. Odstavný pruh je na obou místech neprůjezdný. Z dlouhodobějších omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, kde se tvoří kolony a práce potrvají až do konce listopadu. U Kaplice zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, a to rovněž do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik situace na silnicích. Ať vám cesta hezky ubíhá, přeje Agátka.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme 6.20.
1: Ty vypadáš, jako bys v té své káře spal? Bucouši, ten obří hrnek s kafem ti zachraňuje život.
0: No jo, v 6 ráno a při 10 stupních venku mě zahřeje jenom kopej.
1: Naštěstí se polojasno přes den vylepší až k 19 stupňům, tak nevzdychaj.
0: Tak já nevzdychám. Ale četl jsem, že vědci na Floridě roztahují pod vodou slunečníky, aby zachránili korálové útesy před horkem.
1: Tak.
0: No vážně, zkouší stínit mořskému dnu, aby se korály neuvařily a nebělaly.
1: To je přece skvělý nápad, každá pomoc dobrá.
0: To je blbost vlasti. Slunečník pod vodou je jako deštník na zahrádce, když pálí slunce na rajčata, problém s klimatem to stejně nevyřeší.
1: Ale získá to těm zvířatům trochu času, ty hned všechno pošleš do háje.
0: Nevím.
1: Ne. Ty prostě nemáš rád novoty.
0: To bych neřekl. Každopádně ráno si radši ještě oblečte mikinu, těch 10 stupňů je čerstvých, i když odpoledne bude 19.
1: Jo, vrstvy se hodí. V 7 hodin přijdou zprávy a teď vám pošleme parádní písničku na probrání.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví Agátka. Pár vět a zase bude hrát hudba. Pojďme na to nejdůležitější. Česká ambasáda v Kyjevě zůstává na místě i přes sílící ruské útoky drony. Letošní senátní volby ovládá téma zdravotnictví a souboje lékařů o křesla. Politik AfD poprvé v historii řídí zemský sněm v Německu. Prezidentova manželka kritizuje nedostatečné možnosti hlasování ve volbách. V Šumperku skončily po dopravní nehodě v nemocnici dvě seniorky. A na závěr sport, čeští hokejisté slaví výhry v lize mistrů, fotbalisté do 21 let už mají jistou baráž o postup na mistrovství Evropy.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě mlhavo a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pátek až v neděli deštivo, teploty mezi 13 a 15 stupni, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Agátka a ranní doprava. Kde se právě stojí? Na dálnici D8 mezi 80. a 81. kilometrem ve směru na Drážďany došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut se zraněním. Komunikace je proto dočasně uzavřená, na místě zasahuje policie a záchranná služba. Na dálnici D10 na 8. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané vozidlo, provoz je zpomalený a doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D5 mají potíže hned dvě nákladní vozidla s defektem, jedno na 80. kilometru ve směru na Rozvadov, druhé na 18. kilometru ve směru na Plzeň. Odstavný pruh je na obou místech neprůjezdný. Z dlouhodobějších omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, kde se tvoří kolony a práce potrvají až do konce listopadu. U Kaplice zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, a to rovněž do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik situace na silnicích. Ať vám cesta hezky ubíhá, přeje Agátka.

0: já říkám, že ty svíčky v motoru vydrží ještě 1000 kilometrů, vůbec nic jim není.
1: To bych chtěla vidět, až zůstaneš viset někde v poli. Dobré ráno z Čet rádia, za 20 minut 7.
0: Nezůstanu. Venku je polojasno, 10 stupňů, odpoledne má být až 19, tak co by se stalo?
1: Třeba to, že zrovna ty neodhadneš příliv a kára ti uplave. Jako na té francouzské silnici Passage du Gauss.
0: Silnice snad neuplave.
1: Ale zalije ji voda. Dvakrát denně kompletně potopí oceán. Spojuje pevnost s ostrovem Noirmoutier a auta po ní můžou jet jenom při odlivu. No.
0: Tak tam prostě postáváš ve frontě a čekáš, až voda zmizí? To by mě trefilo.
1: Bývá tam obří panel se zprávami, kdy je to bezpečné. Jenže spousta lidí to zkusí na poslední chvíli a pak lezou na vyvýšené záchranné věže a koukají, jak jim auto mizí pod vodou.
0: No vidíš, to jsou amatéři. Já bych tam hodil zpátečku a odjel na kafe.
1: Tam se neotočíš.
0: To bych neřekl, stačí se nebát a trochu to protlačit na krajnici.
1: Žádná krajnice tam není, jen mořské dno a bláto, bucane.
0: No jo. Já si jdu stejně radši dolít horkou vodu do hrnku, než tady řešit potopené Francouze.
1: 7 hodin přijdou na Čet rádiu zprávy, no a než to vypukne, dáme si jednu pořádně svižnou písničku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska je ve studiu nějak zvláštní klid, venku mrholí, já si nesu hrnek kafe k pultu a vlastně mi to nevadí, protože středa k tomu nějak patří, takový ten den, kdy člověk zpomalí a nikam nespěchá. Je středa 7. října a než pustíme hudbu, mám pro vás jako obvykle 12 porcí hvězdných úvah, tentokrát v docela pohodovém tempu. Tak pojďme na to, pěkně znamení po znamení. Beran dnes asi zjistí, že fronta u pekaře se nehne, ať se snaží sebe víc, tak radši vezme ten poslední rohlík a jde dál, žádná tragédie. Bík bude mít chuť si dát odpoledne naprosto nic neřešit, jen sednout na balkon s hrnkem čaje a upřímně, přesně tohle mu dneska přeju. Blíženci asi zjistí, že telefon jim celý den vyzvání jedna hláška za druhou, klidně si jednou nezvedněte a nic se nestane. Rak bude dneska trochu sentimentální, možná narazí na starou fotku v šuplíku a chvíli se u ní pozdrží, to je úplně v pořádku. Lev si dneska pohlídá, aby nemluvil moc nahlas na poradě, i když vnitřně určitě má 100 nápadů, jak by to měl vést líp. Pana bude mít v hlavě seznam věcí na dodělání a nejspíš ho dneska nedodělá celý, a víte co, svět se kvůli tomu nezboří. Váhy řeší, jestli si dát na oběd polévku nebo svačinovou bagetu, a klidně si vyberou obojí, žádný soud jim to nebude mít za zlé. Štír dnes možná narazí na souseda, co zase nahlas vrtá, a bude mít co dělat, aby se neozval příliš ostře. Střelec má chuť si naplánovat výlet, třeba jen na víkend, a já mu fandím, ať si tu mapu klidně rozloží na stole. Kozoroh si dneska zaslouží pochvalu, protože něco zařídil, co odkládal celé týdny, a teď má pocit, že se mu ulevilo. Vodnář bude mít nápad, který nikdo hned nepochopí, ale to on zná, klidně si ho nechá na později. Ryby se dneska možná rozpláčou u nějakého filmu nebo ky v rádiu, a to je úplně v pořádku, někdy to člověk potřebuje pustit ven. Tak to by byl dnešní výlet hvězdami, berte ho jako takové hezké pozadí k vaší středě, protože ten skutečný den si pořád děláte vy sami, ne nějaké souhvězdí na obloze. Mám pro vás na dnešek takovou malou otázku, nad kterou můžete přemýšlet třeba cestou domů nebo u večeře, totiž kdy jste si naposledy udělali čas na něco, co vás fakt baví, a jestli by to dnešní středa nemohla být zrovna ten den. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, mějte se dnes pěkně v klidu a ve čtvrtek jsem tu zase s další dávkou hvězdných úvah.

0: Je 7 hodin.
1: Krásné dobré ráno, tady Agátka. Zprávy Četrádia jsou připravené, tak pojďme na ně. Co se děje doma i ve světě? Rusko znovu útočí na Ukrajinu drony a český velvyslanec v Kyjevě popisuje situaci na místě. Senátní volby ovládá téma zdravotnictví, kde proti sobě stojí i lékaři samotní. Prezidentova manželka kritizuje, že stát lidem neumožnil volit flexibilněji. Ukrajina v noci na úterý vyslala na Moskvu a její okolí přes 600 dronů. Podle starosty metropole se většinu z nich podařilo sestřelit. Rusko naopak dál útočí na ukrajinskou civilní infrastrukturu, což komplikuje fungování zahraničních zastupitelství v Kyjevě. Český velvyslanec Luboš Veselý řekl Českému rozhlasu, že z města neodejde, i když riziko zásahu úlomkem rakety nelze úplně vyloučit. V německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko se poslanec strany Alternativa pro Německo Tobias Raus poprvé v historii této strany stal předsedou zemského sněmu. Pomohli mu k tomu hlasy poslanců hnutí BS Dvojitelé. Jde o vůbec první případ, kdy politik AfD řídí jednání kteréhokoliv regionálního parlamentu v Německu. Manželka prezidenta Eva Pavlová kritizovala, že stát lidem neumožnil volit flexibilněji, přestože letošní komunální volby mají podle zákona pevně stanovený termín. Kritiku zveřejnila na svém instagramovém účtu. Podle ní chybí možnost volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku. V pondělí odpoledne došlo na kruhovém objezdu v Šumperku k dopravní nehodě dvou osobních aut. Řidič jednoho vozu podle svého vyjádření druhé auto kvůli oslnění neviděl a narazil do něj. Obě zraněné ženy v seniorském věku byly po ošetření na místě převezeny do nemocnice. Nehodu nyní šetří policie. Letošní senátní volby mají jedno výrazné téma, a tím je zdravotnictví. V Brně se proti sobě postaví dva dětští onkologové, v Karviné zase dva zubaři. Hnutí ANO na úspěch lékařů u voličů vsadilo nejvíc a do voleb vyslalo hned 8 kandidátů ze zdravotnictví. A teď sport. Hokejisté Plzně zvládli i páté utkání v Lize mistrů, po obratu porazili švédskou Skellefteå a udrželi si vedení v tabulce soutěže. Liberec zase v prodloužení zdolal úřadujícího šampiona Frölundu a slaví už třetí výhru v řadě. Čeští fotbalisté do 21 let prohráli v Portugalsku a kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy tak zakončili porážkou. I přesto mají díky dřívějším výsledkům jistotu baráže o postup. A na závěr něco ze světa vědy. Skupina odborníků z Floridy zkouší zachránit korálové útesy před mořskými vlnami veder pomocí podvodních slunečníků, které by měly bránit jejich bělení. Sami vědci ale přiznávají, že nejde o trvalé řešení, spíš o způsob, jak dát ohroženým ekosystémům čas.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 6. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Četrádia, tady Agátka. Na Praze újezdě v ulici Brněnská došlo před chvílí k dopravní nehodě, vozidlo se odtahuje a komunikace se postupně uvolňuje. Na silnici 11 u Velkých Heraltic na Opavsku se před chvílí stala nehoda se zraněným, provoz je v místě omezený. V Praze na Plzeňské ulici havarovala dvě osobní auta, na místě zasahuje policie a řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. Také jinde v Praze se před chvílí střetl autobus s chodcem, osoba byla zraněna a na místě je policie. Z omezení na jihu Čech se řidičům otevřel nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm, zkracuje cestu k hranici s Rakouskem. U Chlumce na Ústecku poklečuje stavba nového kruhového objezdu, omezení na silnici 3. třídy potrvá do konce října. Dlouhodobě se také opravuje Libeňský most v Praze, kde je provoz omezen až do konce příštího roku. Dálnice jsou podle aktuálních informací sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis. Jezděte opatrně, loučí se Agátka.

0: Dobré ráno z Čet rádia, je 7.20.
1: Ty zase vypadáš, jako bys v té své káře spal bez matrace, bucouši.
0: No jo, zima leze pod kůži a venku je jen 9 stupňů.
1: Radši se zahřej ničím pořádným, protože já ti musím vyprávět o jednom muzikantovi.
0: Kom?
1: Znáš ten hit Old Town Road od Lil NASX?
0: To ne.
1: Ten kluk koupil podklad na internetu od nějakého Holanďana za $30.
0: $30 za celou písničku, jo.
1: Nahrál to za hodinu, hodil na sítě s vtipnými videi a byl z toho největší hit roku 2019.
0: Vlastně podle mě je to podvod na muziku, takhle se přece písničky neskládají, to by mohl dělat každý u souseda v garáži a tvářit se jako hvězda.
1: Nahrával to v levném studiu, ale pak do toho sehnal Billyho Raye Cyruse a bořil žebříčky.
0: To je fuk bez opravdového muzikantského řemesla a potu na pódiu je to jenom bublina z internetu.
1: Závidíš.
0: To bych neřekl, ale v 8 hodin budou načet rádiu zprávy a za hodinu tě přesvědčím, že poctivá kytara je poctivá kytara.
1: Ani náhodou, za hodinu se k tomu vrátíme a já ti ukážu novou dobu, teď si ale pustíme nějakou hudbu.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu čte Rádia Agátka, pojďme na přehled. Ve zprávách dnes. Česká ambasáda v Kyjevě zůstává na místě i přes sílící ruské útoky drony. Letošní senátní volby ovládá téma zdravotnictví a souboje lékařů o křesla. Politik AfD poprvé v historii řídí zemský sněm v Německu. Prezidentova manželka kritizuje nedostatečné možnosti hlasování ve volbách. V Šumperku skončili po dopravní nehodě v nemocnici dvě seniorky. A na závěr sport, čeští hokejisté slaví výhry v Lize mistrů, fotbalisté do 21 let už mají jistou baráž o postup na mistrovství Evropy.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 6. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pátek až v neděli deštivo, teploty mezi 13 a 15 stupni, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis ČT Rádia, tady Agátka. Na Praze újezdě v ulici Brněnská došlo před chvílí k dopravní nehodě, vozidlo se odtahuje a komunikace se postupně uvolňuje. Na silnici 11 u Velkých Heraltic na Opavsku se před chvílí stala nehoda se zraněným, provoz je v místě omezený. V Praze na Plzeňské ulici havarovala dvě osobní auta, na místě zasahuje policie a řidiče tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. Také jinde v Praze se před chvílí střetl autobus s chodcem, osoba byla zraněna a na místě je policie. Z omezení na jihu Čech se řidičům otevřel nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm, zkracuje cestu k hranici s Rakouskem. U Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu, omezení na silnici 3. třídy potrvá do konce října. Dlouhodobě se také opravuje Libeňský most v Praze, kde je provoz omezen až do konce příštího roku. Dálnice jsou podle aktuálních informací sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis. Jezděte opatrně, loučí se Agátka.

lesy, stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

genetičtí inženýři lámou děhy kód. Po Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod. A pak i oni nakonec

Až vám ta potvora zastoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jenad si táhne, jak to dělají tandráci. Láska se totiž, když je pravit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je pravit,

protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, fíku si rozdejte sousedům, nechte vanu vanou, ať si přeteče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani v žádné jiné zemi na světě.

0: ty stěrače gumičky stejně potřebují, za deště s tím nic nevidím.
1: Však si kup nové, Bucane. Dobré ráno z Čet rádia. Máme za 20 minut 8 a venku je polojasno při 9 stupních.
0: No jo, ale odpoledne má být 19.
1: To je jedno, radši zbystři. Druhá tráva má venku nové album a nahrávali ho přímo v Americe.
0: Pak v Americe?
1: Jo, kluci odjeli za oceán a prý jsou z výsledku nadšení. A desku vydávají i UDG, ti ale zůstali doma v Česku a mají novou sestavu.
0: To beru.
1: Ty staré kytary nebo ty nové tváře u UDG?
0: U druhou trávu. Akustika z Ameriky zní většinou dobře.
1: No vidíš, pro jednou souhlasíš.
0: Já jdu dolít horkou vodu do konvice, bez kávy nevnímám ani bluegrass.
1: Věš. V 8 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď si radši dáme skvělou muziku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska je ve studiu nějak zvláštní klid, venku mrholí, já si nesu hrnek kafe k pultu a vlastně mi to nevadí, protože středa k tomu nějak patří, takový ten den, kdy člověk zpomalí a nikam nespěchá. Je středa 7. října a než pustíme hudbu, mám pro vás jako obvykle 12 porcí hvězdných úvah, tentokrát v docela pohodovém tempu. Tak pojďme na to, pěkně znamení po znamení. Beran dnes asi zjistí, že fronta u pekaře se nehne, ať se snaží sebe víc, tak radši vezme ten poslední rohlík a jde dál, žádná tragédie. Bík bude mít chuť si dát odpoledne naprosto nic neřešit, jen sednout na balkon s hrnkem čaje a upřímně, přesně tohle mu dneska přeju. Blíženci asi zjistí, že telefon jim celý den vyzvání jedna hláška za druhou, klidně si jednou nezvedněte a nic se nestane. Rak bude dneska trochu sentimentální, možná narazí na starou fotku v šuplíku a chvíli se u ní pozdrží, to je úplně v pořádku. Lev si dneska pohlídá, aby nemluvil moc nahlas na poradě, i když vnitřně určitě má 100 nápadů, jak by to měl vést líp. Pana bude mít v hlavě seznam věcí na dodělání a nejspíš ho dneska nedodělá celý, a víte co, svět se kvůli tomu nezboří. Váhy řeší, jestli si dát na oběd polévku nebo svačinovou bagetu, a klidně si vyberou obojí, žádný soud jim to nebude mít za zlé. Štír dnes možná narazí na souseda, co zase nahlas vrtá, a bude mít co dělat, aby se neozval příliš ostře. Střelec má chuť si naplánovat výlet, třeba jen na víkend, a já mu fandím, ať si tu mapu klidně rozloží na stole. Kozoroh si dneska zaslouží pochvalu, protože něco zařídil, co odkládal celé týdny, a teď má pocit, že se mu ulevilo. Vodnář bude mít nápad, který nikdo hned nepochopí, ale to on zná, klidně si ho nechá na později. Ryby se dneska možná rozpláčou u nějakého filmu nebo ky v rádiu, a to je úplně v pořádku, někdy to člověk potřebuje pustit ven. Tak to by byl dnešní výlet hvězdami, berte ho jako takové hezké pozadí k vaší středě, protože ten skutečný den si pořád děláte vy sami, ne nějaké souhvězdí na obloze. Mám pro vás na dnešek takovou malou otázku, nad kterou můžete přemýšlet třeba cestou domů nebo u večeře, totiž kdy jste si naposledy udělali čas na něco, co vás fakt baví, a jestli by to dnešní středa nemohla být zrovna ten den. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, mějte se dnes pěkně v klidu a ve čtvrtek jsem tu zase s další dávkou hvězdných úvah.

0: Je 8 hodin.
1: Krásné ráno všem posluchačům. U zpráv Čet rádia vás vítá Agátka. O čem se dnes mluví? Rusko znovu útočí na Ukrajinu drony a český velvyslanec v Kyjevě popisuje situaci na místě. Senátní volby ovládá téma zdravotnictví, kde proti sobě stojí i lékaři samotní. Prezidentova manželka kritizuje, že stát lidem neumožnil volit flexibilněji. Pondělí odpoledne došlo na kruhovém objezdu v Šumperku k dopravní nehodě dvou osobních aut. Řidič jednoho vozu podle svého vyjádření druhé auto kvůli oslnění neviděl a narazil do něj. Obě zraněné ženy v seniorském věku byly po ošetření na místě převezeny do nemocnice. Nehodu nyní šetří policie. Manželka prezidenta Eva Pavlová kritizovala, že stát lidem neumožnil volit flexibilněji, přestože letošní komunální volby mají podle zákona pevně stanovený termín. Kritiku zveřejnila na svém instagramovém účtu. Podle ní chybí možnost volit ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku. Letošní senátní volby mají jedno výrazné téma, a tím je zdravotnictví. V Brně se proti sobě postaví dva dětští onkologové, v Karviné zase dva zubaři. Hnutí ANO na úspěch lékařů u voličů vsadilo nejvíc a do voleb vyslalo hned 8 kandidátů ze zdravotnictví. V německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko se poslanec strany Alternativa pro Německo Tobias Raus poprvé v historii této strany stal předsedou zemského sněmu. Pomohli mu k tomu hlasy poslanců hnutí BS Dvojitevé. Jde o vůbec první případ, kdy politik AfD řídí jednání kteréhokoliv regionálního parlamentu v Německu. Ukrajina v noci na úterý vyslala na Moskvu a její okolí přes 600 dronů, podle starosty metropole se většinu z nich podařilo sestřelit. Rusko naopak dál útočí na ukrajinskou civilní infrastrukturu, což komplikuje fungování zahraničních zastupitelství v Kyjevě. Český velvyslanec Luboš Veselý řekl Českému rozhlasu, že z města neodejde, i když riziko zásahu úlomkem rakety nelze úplně vyloučit. A teď sport. Hokejisté Plzně zvládli i páté utkání v Lize mistrů, po obratu porazili švédskou Skellefteå a udrželi si vedení v tabulce soutěže. Liberec zase v prodloužení zdolal úřadujícího šampiona Frölundu a slaví už třetí výhru v řadě. Čeští fotbalisté do 21 let prohráli v Portugalsku a kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy tak zakončili porážkou. I přesto mají díky dřívějším výsledkům jistotu baráže o postup. A na závěr něco ze světa vědy. Skupina odborníků z Floridy zkouší zachránit korálové útesy před mořskými vlnami veder pomocí podvodních slunečníků, které by měly bránit jejich bělení. Sami vědci ale přiznávají, že nejde o trvalé řešení, spíš o způsob, jak dát ohroženým ekosystémům čas.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 6. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přeháňky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt, Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Agátka se hlásí s dopravním přehledem. Na silnici i lomítko 37 ve Ždiáře nad Sázavou, v ulici Santiniho, se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut bez zranění. Na dálnici D7 na 12. kilometru ve směru na Chomutov havarovalo nákladní vozidlo, na vozovce je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D6 na 35. kilometru směrem na Prahu došlo k nehodě osobního vozidla, i tady je nutná zvýšená opatrnost. Na silnici i lomítko 11 v Opavě se srazila dvě vozidla, vozovka je kvůli havarovaným autům jen částečně průjezdná. V Praze Újezdě, v ulici Brněnská, likvidují policisté nehodu, silnice je dočasně uzavřená kvůli odtahu vozidla. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, v místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do konce listopadu. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici, omezení potrvá do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Agátka.

0: jste někdy zkusili vlézt v pěti lidech do jedné šatní skříně.
1: Dobré ráno z Čedrádia, máme 8.20 a já doufám, že ty nejsi zraněná.
0: Jsem v pořádku a nabitá energií. Dobré ráno, venku se mlží a chladne, ale hra na sardinky tě rozehřeje.
1: Hra na co?
0: Na sardinky. Schová se jenom jeden člověk a ostatní ho hledají. Kdo ho najde, zaleze k němu do schovky.
1: A výhra je udusit se v temnotě?
0: Je to hrozná sranda, včera jsme se s holkami natlačili 4 pod kuchyňský stůl.
1: To je blbost.
0: Není, bucane. Musíš mlčet, nevydat ani hlásku a mačkat se na sebe, dokud vás nenajde ten poslední chudák.
1: Já bych tam usnul.
0: Jenže nesmíš ani zakašlat, jinak prozradíš celou skupinu a prohráli jste.
1: Já radši zůstanu u křesla a horké kávy.
0: Ty si kazi svět, přitom je to zadarmo a zabaví to děti i dospělé na celé odpoledne.
1: To bych neřekl.
0: 9 zprávy a teď hudba.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Agátka. Co se děje? Hned vám to povím. Pojďme na to nejdůležitější. Česká ambasáda v Kyjevě zůstává na místě i přes sílící ruské útoky drony. Letošní senátní volby ovládá téma zdravotnictví a souboje lékařů o křesla. Politik AfD poprvé v historii řídí zemský sněm v Německu. Prezidentova manželka kritizuje nedostatečné možnosti hlasování ve volbách. V Šumperku skončily po dopravní nehodě v nemocnici dvě seniorky. A na závěr sport, čeští hokejisté slaví výhry v Lize mistrů, fotbalisté do 21 let už mají jistou baráž o postup na mistrovství Evropy.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě mlhavo a 6. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pátek až v neděli deštivo, teploty mezi 13 a 15 stupni, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Agátka se hlásí s dopravním přehledem. Na silnici i lomítko 37 ve Ždiáře nad Sázavou, v ulici Santiniho, se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut bez zranění. Na dálnici D7 na 12. kilometru ve směru na Chomutov havarovalo nákladní vozidlo, na vozovce je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D6 na 35. kilometru směrem na Prahu došlo k nehodě osobního vozidla, i tady je nutná zvýšená opatrnost. Na silnici i lomítko 11 v Opavě se srazila dvě vozidla, vozovka je kvůli havarovaným autům jen částečně průjezdná. V Praze v Újezdě, v ulici Brněnská, likvidují policisté nehodu, silnice je dočasně uzavřená kvůli odtahu vozidla. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, v místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do konce listopadu. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Omezení potrvá do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Agátka.

0: Věděla jsi, že špičkoví chirurgové na některé operace dodnes berou do ruky kamenné nože ze sopky místo nerezu?
1: Cože?
0: No jo. Dobré ráno z Čet rádia, máme 8.40, venku je polojasno a 9 stupňů.
1: Neroztahuj to a mluv k věci, bucouši. Jaké kameny?
0: Obsidián vlasti. Přírodní sklo ze sopky. Když ho správně rozštípneš, má ostří 100x tenčí než nejlepší ocelový skalpel.
1: To je blbost.
0: Není. Ocel vytváří na mikroskopické úrovni zubaté ostří, ale obsidián se štípe až na úroveň molekul. Rány po něm se hojí rychleji.
1: A proč tím tedy neřezou všichni?
0: Protože je to sklo, snadno se zlomí a na kosti se nehodí. Ale na operace očí je to skvělá věc.
1: Stejně věřím víc poctivému kovu než šutru.
0: Tvůj boj.
1: Každopádně já musím hned po vysílání běžet do servisu s kolem, protože mi pískají brzdy a štve mě to.
0: Než dojedeš do servisu, v 9 hodin přijdou na Čet rádiu zprávy a do té doby si dáme pořádnou písničku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska je ve studiu nějak zvláštní klid, venku mrholí, já si nesu hrnek kafe k pultu a vlastně mi to nevadí, protože středa k tomu nějak patří, takový ten den, kdy člověk zpomalí a nikam nespěchá. Je středa 7. října a než pustíme hudbu, mám pro vás jako obvykle 12 porcí hvězdných úvah, tentokrát v docela pohodovém tempu. Tak pojďme na to, pěkně znamení po znamení. Beran dnes asi zjistí, že fronta u pekaře se nehne, ať se snaží sebe víc, tak radši vezme ten poslední rohlík a jde dál, žádná tragédie. Býk bude mít chuť si dát odpoledne naprosto nic neřešit, jen sednout na balkon s hrnkem čaje a upřímně, přesně tohle mu dneska přeju. Blíženci asi zjistí, že telefon jim celý den vyzvání jedna hláška za druhou, klidně si jednou nezvedněte a nic se nestane. Rak bude dneska trochu sentimentální, možná narazí na starou fotku v šuplíku a chvíli se u ní pozdrží, to je úplně v pořádku. Lev si dneska pohlídá, aby nemluvil moc nahlas na poradě, i když vnitřně určitě má 100 nápadů, jak by to měl vést líp. Pana bude mít v hlavě seznam věcí na dodělání a nejspíš ho dneska nedodělá celý, a víte co, svět se kvůli tomu nezboří. Váhy řeší, jestli si dát na oběd polévku nebo svačinovou bagetu, a klidně si vyberou obojí, žádný soud jim to nebude mít za zlé. Štír dnes možná narazí na souseda, co zase nahlas vrtá, a bude mít co dělat, aby se neozval příliš ostře. Střelec má chuť si naplánovat výlet, třeba jen na víkend, a já mu fandím, ať si tu mapu klidně rozloží na stole. Kozoroh si dneska zaslouží pochvalu, protože něco zařídil, co odkládal celé týdny, a teď má pocit, že se mu ulevilo. Vodnář bude mít nápad, který nikdo hned nepochopí, ale to on zná, klidně si ho nechá na později. Ryby se dneska možná rozpláčou u nějakého filmu nebo ky v rádiu, a to je úplně v pořádku, někdy to člověk potřebuje pustit ven. Tak to by byl dnešní výlet hvězdami, berte ho jako takové hezké pozadí k vaší středě, protože ten skutečný den si pořád děláte vy sami, ne nějaké souhvězdí na obloze. Mám pro vás na dnešek takovou malou otázku, nad kterou můžete přemýšlet třeba cestou domů nebo u večeře, totiž kdy jste si naposledy udělali čas na něco, co vás fakt baví, a jestli by to dnešní středa nemohla být zrovna ten den. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, mějte se dnes pěkně v klidu a ve čtvrtek jsem tu zase s další dávkou hvězdných úvah.

0: Je 9 hodin.
1: Dobré dopoledne vám všem. Agátka má přehled toho, co se dnes zatím událo. A tady jsou hlavní titulky. Izrael vzpomíná na oběti teroristického útoku Hamásu, jemenští povstalci znovu udeřili na letiště v Adenu a obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou v Česku. Noclehárnám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji s blížící se zimou chybí peníze na provoz. Důvodem jsou snížené státní dotace, které organizacím komplikují platby zaměstnanců i běžný chod zařízení. Některé noclehárny doufají v pomoc od měst, jiné se obávají, že budou muset provoz omezit. Policie u České Lípy řeší už po čtvrté za poslední dva roky nehodu způsobenou kameny položenými na kolejích mezi Novým Borem a Českou Lípou. Podle vyšetřovatelů je mohly mít na svědomí děti. Škody způsobené zastavením vlaků a provozu jdou do stovek tisíc korun. Jemenští povstalci Husíové v noci zaútočili raketami a drony na mezinárodní letiště v jemenském Adenu. Další balistickou raketu se podařilo zachytit severně od saúdsko-arabské metropole Riádu. Povstalci se hlásí i k dalším útokům v regionu. Obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou v Česku. Více než polovina zaměstnanců jediného tuzemského závodu v Dolním Němčí dostane výpověď už ke konci letošního roku, zbylí pracovníci odejdou do konce března. Jde o poslední kapitolu odchodu legendární značky z české výroby. Izrael dnes vzpomíná na tři roky od teroristického útoku hnutí Hamás, který odstartoval válku v pásmu Gazy. Navzdory zhruba ročnímu příměří zůstává situace v Gaze zoufalá a po celé zemi se konají vzpomínkové akce. Výročí přichází jen tři týdny před izraelskými volbami. A teď sport. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací famózním výkonem, Buenos Aires se podílel na všech třech brankách výhry nad Beninem. Hokejista Tomáš Hertl zazářil v NHL dvěma góly a dvěma asistencemi a pomohl Vegas k vítězství nad Seattlem, čímž se stal zatím nejproduktivnějším českým hráčem sezóny. A na závěr dobrá zpráva z Tloskova, kde filmaři natáčejí druhý díl terapeutického snímku Tloskov Fiction. Po boku profesionálních herců jako Jaroslav Dušek nebo Ivan Franěk si znovu zahrají i klienti místního centra sociálních služeb, kterým film pomáhá posílit sebevědomí. Novou tváří v obsazení bude herečka Hana Wagnerová.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 9 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě jasno a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, tady Agátka. Na pražské Kateřinské došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je zde omezený. V Plzni na silnici 27 se před chvílí střetla dvě osobní auta. V Českých Budějovicích v ulici Na Dlouhé Louce havarovala tři auta, na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením. Na dálnici D48 na 44. kilometru ve směru na Olomouc se stala hromadná nehoda dvou vozidel. Na vozovce zůstává překážka a projíždí se zde se zvýšenou opatrností. V Praze hlásí nehody také ulice Průběžná, kde se střetla dodávka s tramvají, a ulice Poncarova. Na křížení dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do konce listopadu. V Praze na Libeňském mostě stále probíhá jeho přestavba a doprava je zde dlouhodobě omezená. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Dávejte na sebe pozor, zdraví Agátka.
0: Tohle je Čet Rádio.

mi do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Agátka, mám pro vás krátké zprávy. Co byste dnes neměli minout? Izrael dnes vzpomíná na výročí teroristického útoku, který odstartoval válku v Gaze. Jemenští povstalci Husíové znovu zaútočili na letiště v Adenu i na Saudskou Arábii. Policie u České Lípy řeší další případ kamenů položených na kolejích. Noclehárnám v Moravskoslezském kraji před zimou chybí peníze na provoz. Obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou v Česku. A teď sport. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací a Tomáš Hertl zazářil v NHL.
0: Počasí.
1: A teď už k počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 10 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě zataženo a 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v pátek až v neděli deštivo, teploty mezi 13 a 15 stupni, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia, tady Agátka. Na pražské Kateřinské došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je zde omezený. V Plzni na silnici 27 se před chvílí střetla dvě osobní auta. V Českých Budějovicích v ulici Na Dlouhé Louce havarovala tři auta, na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením. Na dálnici D48 na 44. kilometru ve směru na Olomouc se stala hromadná nehoda dvou vozidel. Na vozovce zůstává překážka a projíždí se zde se zvýšenou opatrností. V Praze hlásí nehody také ulice Průběžná, kde se střetla dodávka z tramvají, a ulice Poncerova. Na křížení dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do konce listopadu. V Praze na Libeňském mostě stále probíhá jeho přestavba a doprava je zde dlouhodobě omezená. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Dávejte na sebe pozor, zdraví Agátka.

0: Stejně si myslím, že ten hrnek z keramiky drží teplotu lépe než ten tvůj nerezový plecháč.
1: Nedrží, bucouši. Každopádně dobré dopoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 10 a venku sice svítí sluníčko, ale je zima.
0: To jo, docela chladno.
1: Dneska přináším tipy do kina. Dávají starou známou mystifikaci ropáci o tvorech, co žerou plast a dýchají výfukové plyny.
0: Ty též příšery podle mého žijí u nás v ulici pod mostem.
1: Ne. Ale v kinech běží i krátký dokument Odjezd branců z pražského hlavního nádraží. Zpěv, tancování, piano v hale a prázdné nástupiště.
0: To bych neřekl, že zrovna branci na nádraží někoho do kina přilákají.
1: Je to atmosférická záležitost ze 60. let. Náhodou skvělý pohled na tehdejší život.
0: No jo, 60. léta měla něco do sebe.
1: Lopáci tě nebaví, branci tě nebaví, ty bys nejradši koukal na dokument o pěstování rajčat.
0: Rajčata jsou náhodou užitečná.
1: Budiš. Teď ale vybereme písničku. Dala bych nějaký pořádně rychlý novovlný pop, ať se trochu probereme.
0: Ani náhodou. Já mám kafe a chci pohodovou pomalou kytarovku.
1: Napomeň. 10 hodin budou na Čet rádiu zprávy, takže před nimi musíme lidi trochu rozhýbat, pouštím ten pop.
0: No tak jo.

0: Je 10 hodin.
1: Vítejte u dopoledních zpráv Čet rádia. Tady Agátka, jdeme na to. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Izrael vzpomíná na oběti teroristického útoku Hamásu, jemenští povstalci znovu udeřili na letiště v Adenu a obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou v Česku. Izrael dnes vzpomíná na 3 roky od teroristického útoku hnutí Hamás, který odstartoval válku v pásmu Gazy. Navzdory zhruba ročnímu příměří zůstává situace v Gaze zoufalá a po celé zemi se konají vzpomínkové akce. Výročí přichází jen 3 týdny před izraelskými volbami. Policie u České Lípy řeší už po 4. za poslední 2 roky nehodu způsobenou kameny položenými na kolejích mezi Novým Borem a Českou Lípou. Podle vyšetřovatelů je mohly mít na svědomí děti. Škody způsobené zastavením vlaků a provozu jdou do 100 000 korun. Jemenští povstalci Husíové v noci zaútočili raketami a drony na mezinárodní letiště v jemenském Adenu. Další balistickou raketu se podařilo zachytit severně od saúdsko-arabské metropole Riádu. Povstalci se hlásí i k dalším útokům v regionu. Noclehárnám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji s blížící se zimou chybí peníze na provoz. Důvodem jsou snížené státní dotace, které organizacím komplikují platby zaměstnanců i běžný chod zařízení. Některé noclehárny doufají v pomoc od měst, jiné se obávají, že budou muset provoz omezit. Obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou v Česku. Více než polovina zaměstnanců jediného tuzemského závodu v Dolním Němčí dostane výpověď už ke konci letošního roku, zbylí pracovníci odejdou do konce března. Jde o poslední kapitolu odchodu legendární značky z české výroby. A teď sport. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací famózním výkonem, Buenos Aires se podílel na všech 3 brankách výhry nad Beninem. Hokejista Tomáš Hertl zazářil v NHL 2 góly a 2 asistencemi a pomohl Vegas v vítězství nad Seattlem, čímž se stal zatím nejproduktivnějším českým hráčem sezóny. A na závěr dobrá zpráva z Tloskova, kde filmaři natáčejí 2. díl terapeutického snímku Tloskov Fiction. Po boku profesionálních herců jako Jaroslav Dušek nebo Ivan Franěk si znovu zahrají i klienti místního centra sociálních služeb, kterým film pomáhá posílit sebevědomí. Novou tváří v obsazení bude herečka Hana Wagnerová.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prospělové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Řidiči, tady Agátka. Mám pro vás situaci na silnicích. V Praze došlo k nehodě v ulici Nemocniční, kde se srazila tramvaj s osobním autem, hlášeno před chvílí. Na dálnici D1 u 7. kilometru ve směru na Prahu je na vozovce překážka po střetu dodávky s motocyklem. Provoz je tam zpomalený, řidiči ať projíždí opatrně. Další nehoda komplikuje dopravu v pražské Týrkově ulici, kde se střetla 2 osobní auta. Nehoda je hlášena také na silnici číslo 56 v Ostravě, srazila se tam 2 osobní vozidla bez zranění. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu tvoří kolony, stavba potrvá až do konce listopadu. V Praze je kvůli rekonstrukci Libeňského mostu omezený provoz i tramvají mezi Štorchovou a Zenklovou ulicí. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis. jezděte opatrně, loučí se Agátka.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Agátka a pár čerstvých zpráv. O čem se dnes mluví? Izrael dnes vzpomíná na výročí teroristického útoku, který odstartoval válku v Gaze. Jemenští povstalci Husíové znovu zaútočili na letiště v Adenu i na Saudskou Arábii. Policie u České Lípy řeší další případ kamenů položených na kolejích. Noclehárnám v Moravskoslezském kraji před zimou chybí peníze na provoz. Obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou v Česku. A teď sport. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací a Tomáš Hertl zazářil v NHL.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě polojasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v pátek až v neděli deštivo, teploty mezi 13 a 15 stupni, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Řidiči, tady Agátka. Mám pro vás situaci na silnicích. V Praze došlo k nehodě v ulici Nemocniční, kde se srazila tramvaj s osobním autem, hlášeno před chvílí. Na dálnici D1 u 7. kilometru ve směru na Prahu je na vozovce překážka po střetu dodávky s motocyklem. Provoz je tam zpomalený, řidiči ať projíždí opatrně. Další nehoda komplikuje dopravu v pražské Týrkově ulici, kde se střetla dvě osobní auta. Nehoda je hlášena také na silnici číslo 56 v Ostravě, srazila se tam dvě osobní vozidla bez zranění. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu tvoří kolony, stavba potrvá až do konce listopadu. V Praze je kvůli rekonstrukci Libeňského mostu omezený provoz i tramvají mezi Štorchovou a Zenklovou ulicí. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis. Jezděte opatrně, loučí se Agátka.

sklouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouští či Koreu. Opravdu veselo je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bezvlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnou, jdeme vzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně, já mám voskované.
1: Ty mraky venku vypadají, jakože z nich každou chvíli začne sypat, 12 stupňů pak není žádný zázrak.
2: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 11 a já bych mraky vůbec neřešila.
1: No jo, jenže v Ploskově teď točí druhý díl filmu Ploskov Fiction a těm hercům tu zimu nezávidí.
2: Počkej, Ploskov Fiction?
1: Jo, točí to klienti místního centra sociálních služeb společně s profíky, třeba s Jaroslavem Duškem nebo Hanou Wagnerovou.
2: To je dobrý.
1: První díl těm lidem prý strašně zvedl sebevědomí, tak do toho šli znova, podle mě je to skvělá věc.
2: Ty jsi někdy hrál divadlo?
1: Náhodou jsem na základce hrál na vánoční vesíce Stromeček a měl jsem obrovský úspěch.
2: Stromeček.
1: No vážně, stál jsem v koutě v zeleném roláku celé 2 hodiny a ani jsem se nehnul, to je čisté herectví, vlasti.
2: Pucane, stát v koutě není herectví, to je trest.
1: Není, vyžadovalo to vnitřní disciplínu a hluboké soustředění, bez Stromečku by ta hra vůbec nedávala smysl.
2: To určitě.
1: Náhodou já bych v tom Ploskově klidně vzal nějakou roli, třeba strom v pozadí.
2: Nic hrát nebudeš, v 11 máme na Čet rádiu zprávy, takže tvoji hereckou kariéru utneme a radši si dáme pořádný nářez.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dneska je ve studiu nějak zvláštní klid, venku mrholí, já si nesu hrnek kafe k pultu a vlastně mi to nevadí, protože středa k tomu nějak patří, takový ten den, kdy člověk zpomalí a nikam nespěchá. Je středa 7. října a než pustíme hudbu, mám pro vás jako obvykle 12 porcí hvězdných úvah, tentokrát v docela pohodovém tempu. Tak pojďme na to, pěkně znamení po znamení. Beran dnes asi zjistí, že fronta u pekaře se nehne, ať se snaží sebe víc, tak radši vezme ten poslední rohlík a jde dál, žádná tragédie. Bík bude mít chuť si dát odpoledne naprosto nic neřešit, jen sednout na balkon s hrnkem čaje a upřímně, přesně tohle mu dneska přeju. Blíženci asi zjistí, že telefon jim celý den vyzvání jedna hláška za druhou, klidně si jednou nezvedněte a nic se nestane. Rak bude dneska trochu sentimentální, možná narazí na starou fotku v šuplíku a chvíli se u ní pozdrží, to je úplně v pořádku. Lev si dneska pohlídá, aby nemluvil moc nahlas na poradě, i když vnitřně určitě má 100 nápadů, jak by to měl vést líp. Pana bude mít v hlavě seznam věcí na dodělání a nejspíš ho dneska nedodělá celý, a víte co, svět se kvůli tomu nezboří. Váhy řeší, jestli si dát na oběd polévku nebo svačinovou bagetu, a klidně si vyberou obojí, žádný soud jim to nebude mít za zlé. Štír dnes možná narazí na souseda, co zase nahlas vrtá, a bude mít co dělat, aby se neozval příliš ostře. Střelec má chuť si naplánovat výlet, třeba jen na víkend, a já mu fandím, ať si tu mapu klidně rozloží na stole. Kozoroh si dneska zaslouží pochvalu, protože něco zařídil, co odkládal celé týdny, a teď má pocit, že se mu ulevilo. Vodnář bude mít nápad, který nikdo hned nepochopí, ale to on zná, klidně si ho nechá na později. Ryby se dneska možná rozpláčou u nějakého filmu nebo ky v rádiu, a to je úplně v pořádku, někdy to člověk potřebuje pustit ven. Tak to by byl dnešní výlet hvězdami, berte ho jako takové hezké pozadí k vaší středě, protože ten skutečný den si pořád děláte vy sami, ne nějaké souhvězdí na obloze. Mám pro vás na dnešek takovou malou otázku, nad kterou můžete přemýšlet třeba cestou domů nebo u večeře, totiž kdy jste si naposledy udělali čas na něco, co vás fakt baví, a jestli by to dnešní středa nemohla být zrovna ten den. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, mějte se dnes pěkně v klidu a ve čtvrtek jsem tu zase s další dávkou hvězdných úvah.

0: Je 11 hodin.
1: Dobré dopoledne, moji milí. Tady Agátka se zprávami Četrádia. Ve zprávách dnes. Izrael vzpomíná na oběti teroristického útoku Hamásu, jemenští povstalci znovu udeřili na letiště v Adenu a obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou v Česku. Policie u České Lípy řeší už po čtvrté za poslední dva roky nehodu způsobenou kameny položenými na kolejích mezi Novým Borem a Českou Lípou. Podle vyšetřovatelů je mohly mít na svědomí děti. Škody způsobené zastavením vlaků a provozu jdou do stovek tisíc korun. Noclehárnám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji s blížící se zimou chybí peníze na provoz. Důvodem jsou snížené státní dotace, které organizacím komplikují platby zaměstnanců i běžný chod zařízení. Některé noclehárny doufají v pomoc od měst, jiné se obávají, že budou muset provoz omezit. Izrael dnes vzpomíná na tři roky od teroristického útoku hnutí Hamás, který odstartoval válku v pásmu Gazy. Navzdory zhruba ročnímu příměří zůstává situace v Gaze zoufalá a po celé zemi se konají vzpomínkové akce. Výročí přichází jen 3 týdny před izraelskými volbami. Obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou v Česku. Více než polovina zaměstnanců jediného tuzemského závodu v Dolním Němčí dostane výpověď už ke konci letošního roku, zbylí pracovníci odejdou do konce března. Jde o poslední kapitolu odchodu legendární značky z české výroby. Jemenští povstalci Husíové v noci zaútočili raketami a drony na mezinárodní letiště v jemenském Adenu. Další balistickou raketu se podařilo zachytit severně od saúdsko-arabské metropole Riádu. Povstalci se hlásí i k dalším útokům v regionu. A teď sport. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací famózním výkonem, Buenos Aires se podílel na všech 3 brankách výhry nad Beninem. Hokejista Tomáš Hertl zazářil v NHL 2 góly a 2 asistencemi a pomohl Vegas k vítězství nad Seattlem, čímž se stal zatím nejproduktivnějším českým hráčem sezóny. A na závěr dobrá zpráva z Tloskova, kde filmaři natáčejí 2. díl terapeutického snímku Tloskov Fiction. Po boku profesionálních herců jako Jaroslav Dušek nebo Ivan Franěk si znovu zahrají i klienti místního centra sociálních služeb, kterým film pomáhá posílit sebevědomí. Novou tváří v obsazení bude herečka Hana Wagnerová.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě polojasno a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Četrádia. Četrádio.
0: Dopravní servis.
1: Agátka se hlásí s dopravním přehledem. Na dálnici D1 na 12. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k hromadné nehodě 2 vozidel. Na místě je překážka a provoz se tam protahuje. Projíždí se jen se zvýšenou opatrností. V Praze je dnes dopoledne nehod opravdu hodně. Nehoda se stala v ulici za viaduktem, dále na Nuselském mostě, kde se srazil autobus s osobním vozem, a také na Spožerovské ulici, kde došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Řidiči by měli počítat se zdržením i v Bubenickém tunelu, kde se také stala nehoda 2 osobních aut a dodávky. Mimo Prahu hlásí nehodu i České Budějovice v ulici na Dlouhé Louce, kde zasahují složky záchranného systému a také obec Stot na silnici 26. Na dálnici D0 směrem na Ruzyni a dálnici D7 došlo k nehodě nákladního vozidla, zablokovaná je krajnice. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony. u Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a pěkné dopoledne přeje Agátka.

0: Krátké zprávy.
1: U zpráv čet rádia Agátka, krátce a k věci. Hlavní události v Kostce. Izrael dnes vzpomíná na výročí teroristického útoku, který odstartoval válku v Gaze. Jemenští povstalci Husijové znovu zaútočili na letiště v Adenu i na Saudskou Arábii. Policie u České Lípy řeší další případ kamenů položených na kolejích. Noclehárnám v Moravskoslezském kraji před zimou chybí peníze na provoz. Obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou v Česku. A teď sport. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací a Tomáš Hertl zazářil v NHL.
0: Počasí.
1: Mlkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě polojasno a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v pátek až v neděli deštivo, teploty mezi 13 a 15 stupni, v pondělí a v úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Agátka se hlásí s dopravním přehledem. Na dálnici D1 na 12. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k hromadné nehodě dvou vozidel. Na místě je překážka a provoz se tam protahuje. Projíždí se jen se zvýšenou opatrností. V Praze je dnes dopoledne nehod opravdu hodně. Nehoda se stala v ulici za viaduktem, dále na Nuselském mostě, kde se srazil autobus s osobním vozem, a také na Spožerovské ulici, kde došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Řidiči by měli počítat se zdržením i v Bubenečském tunelu, kde se také stala nehoda dvou osobních aut a dodávky. Mimo Prahu hlásí nehodu i České Budějovice v ulici na Dlouhé Louce, kde zasahují složky záchranného systému a také obec Stot na silnici 26. Na dálnici D0 směrem na Ruzyni a dálnici D7 došlo k nehodě nákladního vozidla, zablokovaná je krajnice. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a pěkné dopoledne přeje Agátka.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme právě za 20 minut 12.
1: Pucane, ty se tváříš, jako by ti někdo ukradl klíče od káry.
0: Klíče mám v kapse a venku je polojasno a 14 stupňů, tak mě nerozházíš.
1: To určitě.
0: Jen přemýšlím o jedné vesnici v Indii, jmenuje se Shani Shingnapur, kde klíče vůbec nepotřebují.
1: Proč? Nemají tam co ukrást.
0: Právě že mají, ale na žádném domě tam nenajdeš dveře ani zámky.
1: To je blbost.
0: Místní věří, že je chrání jejich bůh Shani a zloděje hned stihne trest, tak tam pro jistotu nezamykají nic.
1: A to tomu všichni věří.
0: Funguje to tak staletí, dokonce i místní banka tam dlouho měla na budově jen skleněné posuvné dveře bez klíče.
1: Tak to bych chtěla vidět u nás.
0: Na naší ulici bych u své káry bez zámku nepochodil, okamžitě by mi z něj odnesli i ten starý hrnek na kafe.
1: No to si piš. Ve 12 hodin budou zprávy Čet rádia a teď už vám pošleme skvělou muziku.

0: Je 12 hodin.
1: Hezké odpoledne přeji Agátka. Pojďme se podívat, co je nového. A tady jsou hlavní titulky. Francie pozastavila kontroverzní policejní granáty po zranění studenta, kriminalisté odhalili rozsáhlý podvod s dotacemi na energie v Pacově a olomoucký soud potvrdil trest pro dílera fentanylu, který zavinil smrt manžerů z Kopřivnice. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunes oznámil pozastavení používání tzv. Zábleskových granátů při policejních zásazích proti protestujícím studentům. Rozhodnutí přišlo poté, co 15-letý chlapec přišel o ruku, když granát zvedl ze země. Kontroverzní prostředek se tak ocitl pod velkým tlakem veřejnosti i politiků. Vrchní soud v Olomouci potvrdil 10-letý trest vězení pro muže, který prodal fentanylové náplasti manželskému páru z Kopřivnice. Oba manželé loni zemřeli po kombinaci fentanylu s alkoholem a dalšími léky. Odsouzení se proti rozsudku krajského soudu odvolal, soud ale jeho vinu potvrdil. Ústavní soud zamítl návrh 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Senátoři namítali, že povolené hodnoty hluku se postupně zvyšují, zatímco ochrana zdraví naopak klesá. Soud ale shledal, že nařízení je v souladu s ústavou i zákonem. V Havířově na Karvinsku se srazil městský autobus s nákladním vozem. Při nehodě se zranilo 7 lidí, naštěstí jen lehce, a všichni skončili v havířovské nemocnici. Na místě zasahovali 3 sanitky i další složky integrovaného záchranného systému. Kriminalisté uzavřeli vyšetřování rozsáhlého podvodu s dotacemi na obnovitelné zdroje energie ve firmě Spacova na Pelhřimovsku. Škoda, kterou jednatelé firmy způsobili ministerstvu průmyslu, přesahuje 95 milionů korun. Obžalovaným nyní hrozí 5 až 10 let vězení. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli na hřišti Anglie 3-0 a v Lize národů tak prodloužili sérii proher na 4 zápasy v řadě. Podle fotbalového experta Pavla Horvátha se týmu proti Anglii nedařilo vůbec nic, ale věří, že proti papírově slabším soupeřům přijdou lepší výkony. A na závěr dobrá zpráva z medicíny. Lékaři z fakultní nemocnice Olomouc trénují umělou inteligenci, aby pomáhala odhalovat nádory slinivky břišní už během vyšetření pacientům. Systém by měl lékařům hlídat, aby při prohlídce nepřehlédli ani sebemenší podezřelé ložisko.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě zataženo a 18. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet Rádia. Tady Agátka. Na dálnici D2 na 3. kilometru ve směru na Brno došlo k nehodě, která blokuje levý jízdní pruh. Provoz se tam tvoří kolony. V Praze hlásí dopravní servis před chvílí nehodu na Kobylském náměstí, kde porouchaná dodávka blokuje odbočovací pruh směrem na Dolní Chabry. Další nehoda komplikuje provoz v ulici Za Invalidovnou, kde došlo ke srážce tramvaje s osobním autem. V ulici Jilmová evidujeme nehodu osobního vozidla s dopravním značením, provoz je tam také omezen. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením až do konce listopadu. V Praze na Libeňském mostě mezi Štorchovou a Zenklovou ulicí stále probíhá demolice a výstavba nového mostu. Omezení potrvá do konce roku 2027. Ostatní dálniční sítě podle dostupných informací sjízdná bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Agátka.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Agátka s rychlými zprávami. Ve zprávách dnes. Francie pozastavila použití zábleskových granátů po zranění studenta. V Havířově se srazil autobus s nákladním autem, zranilo se 7 lidí. Kriminalisté odhalili podvod s dotacemi na energie za desítky milionů korun v Pacově. Ústavní soud potvrdil platnost hlukových limitů v Česku. Olomoucký soud potvrdil 10letý trest pro dílera fentanylu z Kopřivnice. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 15 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě zataženo a 18. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 15, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, v neděli až v úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis ČT Rádia, tady Agátka. Na dálnici D2 na 3. kilometru ve směru na Brno došlo k nehodě, která blokuje levý jízdní pruh. Provoz se tam tvoří kolony. V Praze hlásí dopravní servis před chvílí nehodu na Kobylském náměstí, kde porouchaná dodávka blokuje odbočovací pruh směrem na Dolní Chabry. Další nehoda komplikuje provoz v ulici Za Invalidovnou, kde došlo ke srážce tramvaje s osobním autem. V ulici Jilmová evidujeme nehodu osobního vozidla s dopravním značením, provoz je tam také omezen. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením až do konce listopadu. V Praze na Libeňském mostě mezi Štorchovou a Zenklovou ulicí stále probíhá demolice a výstavba nového mostu. Omezení potrvá do konce roku 2027. Ostatní dálniční síť je podle dostupných informací sjízdná bez omezení. To byl dopravní přehled ČT Rádia. Šťastnou cestu, Agátka.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, za 20 minut je jedna a u stolu sedí Bucipal a Vlasta.
1: Venku máme polojasno a 15 stupňů, já už se těším na pauzu, tak rychle vyklop, co máš.
0: Mám tu, Vlasti, příběh slavné písničky z roku 1987, která pobláznila celou Evropu.
1: A o co jde?
0: Bývalý morikanté z Gvineje a jmenuje se Y dlouhé ke, Y dlouhé ke. Hrál v ní na koru, což je taková africká harpa.
1: Vesušené tykve.
0: No jo, Vlastičko, z obří dýně potažené kůží. V Paříži to smíchali se synťáky a vznikl obrovský hit.
1: To muselo znít divoce.
0: Toto první africká deska, které se v Evropě prodal více než milion kusů. Slova jsou přitom v mandinštině.
1: Všichni tancovali.
0: No jo, pařil na to každý klub od Paříže až po Berlín.
1: Jestli si tuhle věc ještě pamatujete z diskoték v 80. letech, napište nám to.
0: 13 hodin dorazí zprávy Čet rádia, no a ještě před nimi vám pošleme pořádnou porci muziky.

0: Je 13 hodin.
1: Příjemné odpoledne. Tady Honza a tohle jsou zprávy Čet Rádia. Co se děje doma i ve světě? Francie pozastavila kontroverzní policejní granáty po zranění studenta, kriminalisté odhalili rozsáhlý podvod s dotacemi na energie v Pacově a olomoucký soud potvrdil trest pro dílera fentanylu, který zavinil smrt manželů z Kopřivnice. Vrchní soud v Olomouci potvrdil 10letý trest vězení pro muže, který prodal fentanylové náplasti manželskému páru z Kopřivnice. Oba manželé loni zemřeli po kombinaci fentanylu s alkoholem a dalšími léky. Odsouzený se proti rozsudku krajského soudu odvolal, soud ale jeho vinu potvrdil. Kriminalisté uzavřeli vyšetřování rozsáhlého podvodu s dotacemi na obnovitelné zdroje energie ve firmě Spacova na Pelhřimovsku. Ta, kterou jednatelé firmy způsobili ministerstvu průmyslu, přesahuje 95 milionů korun. Obžalovaným nyní hrozí 5 až 10 let vězení. V Ravířově na Karvinsku se srazil městský autobus s nákladním vozem. Při nehodě se zranilo 7 lidí, naštěstí jen lehce, a všichni skončili v havířovské nemocnici. Na místě zasahovaly 3 sanitky i další složky integrovaného záchranného systému. Francouzský ministr vnitra Varán dnes oznámil pozastavení používání tzv. Zábleskových granátů při policejních zásazích proti protestujícím studentům. Rozhodnutí přišlo poté, co 15-letý chlapec přišel o ruku, když granát zvedl ze země. Kontroverzní prostředek se tak ocitl pod velkým tlakem veřejnosti i politiků. Ústavní soud zamítl návrh 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Senátoři namítali, že povolené hodnoty hluku se postupně zvyšují, zatímco ochrana zdraví naopak klesá. Soud ale shledal, že nařízení je v souladu s ústavou i zákonem. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli na hřišti Anglie 3-0 a v Lize národů tak prodloužili sérii proher na 4 zápasy v řadě. Podle fotbalového experta Pavla Horváta se týmu proti Anglii nedařilo vůbec nic, ale věří, že proti papírově slabším soupeřům přijdou lepší výkony. A na závěr dobrá zpráva z medicíny. Lékaři z fakultní nemocnice Olomouc trénují umělou inteligenci, aby pomáhala odhalovat nádory slinivky břišní už během vyšetření pacientů. Systém by měl lékařům hlídat, aby při prohlídce nepřehlédli ani sebemenší podezřelé ložisko.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě zataženo a 19. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes odpoledne jezdí. Na Barandovském mostě v Praze se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, provoz tam bude určitě komplikovanější. Na dálnici D1 na 7. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě motorky s osobním autem, vzniklo pracovní místo pro odstranění následků. Na dálnici D0 na 6. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 bourala dvě nákladní auta a nehoda blokuje krajnici. V Havířově v Dlouhé třídě se srazilo nákladní auto s osobním, bez zranění, provoz tam je omezený až do odpoledních hodin. V Praze dál platí omezený kvůli opravě Libeňského mostu mezi Štorkovou a Zenklovou, počítejte tam s dlouhodobým omezením provozu i tramvají. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě mohou vznikat kolony, omezení potrvá do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. Co byste dnes neměli minout? Francie pozastavila použití zábleskových granátů po zranění studenta. V Ravířově se srazil autobus s nákladním autem, zranilo se 7 lidí. Kriminalisté odhalili podvod s dotacemi na energie za desítky milionů korun Pacově. Ústavní soud potvrdil platnost rukových limitů v Česku. Olomoucký soud potvrdil 10letý trest pro dílera fentanylu z Kopřivnice. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, Brně zataženo a 21, v Ostravě zataženo a 20. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 15, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, v neděli až úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes odpoledne jezdí. Na Barandovském mostě v Praze se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, provoz tam bude určitě komplikovanější. Na dálnici D1 na 7. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě motorky s osobním autem, vzniklo pracovní místo pro odstranění následků. Na dálnici D0 na 6. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 bourala dvě nákladní auta a nehoda blokuje krajnici. V Havířově v Dlouhé Třídě se srazilo nákladní auto s osobním, bez zranění, provoz tam je omezený až do odpoledních hodin. V Praze dál platí omezení kvůli opravě Libeňského mostu mezi Štorkovou a Zenklovou, počítejte tam s dlouhodobým omezením provozu i tramvají. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě mohou vznikat kolony, omezení potrvá do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Valik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes odpoledne nic nezdrží.

0: Dobré odpoledne z Czech Rádia. Máme 13.40.
1: Ty se zase ládovala česnekem, Vlasti? Tady se nedá dýchat.
0: Prosím tě. Venku je polojasno a 16 stupňů, tak neprskej.
1: Dneska stejně bude nejvýš 19. Každopádně mám tip na výlet na Ústecko.
0: Jsem s ním.
1: Znáš zámek Poskovice? Leží kousek od Litoměřic.
0: Jo, tam mají v suterénu ty vodní groty.
1: No jo. Umělé jeskyně, kašny a v parku chodí pávy.
0: Pávy řvou.
1: Náhodou moje kára tam dojede po rovině a v parku je božský klid.
0: Klid? Vždyť tam o víkendu pobíhají mraky lidí.
1: Já tam byl v týdnu. Jen já, kafe v hrnku a baroko.
0: Nuda.
1: Pro moje stará kolena je rovinatý park v Poskovicích ideální výlet.
0: Ty jsi děsná bačkora. Ve 2 hodiny dorazí zprávy a teď si dáme pěkně svižnou písničku.

Já jsem chtěl všechno hned, než poznal jsem svět. Teď se tu sbírám, no není to med, a tak se naposled spírám do baru víc. Už nepůjdu,

0: byl, já celý stuhnul, ať na jedno jdu.
1: Já nepůjdu.
0: A to víte, že jsem to nevydržel a na to pivo šel, protože mám slabou vůli. Ale já vám slibuju, že příště najdu odvahu a všem do telefonu řeknu bez rozdílu.

0: Je 14 hodin.
1: Dobré odpoledne. Za u mikrofonu a Čet rádio vám přináší zprávy. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Francie pozastavila kontroverzní policejní granáty po zranění studenta, kriminalisté odhalili rozsáhlý podvod s dotacemi na energie v Pacově a olomoucký soud potvrdil trest pro dílera fentanylu, který zavinil smrt manželů z Kopřivnice. Vrchní soud v Olomouci potvrdil 10letý trest vězení pro muže, který prodal fentanylové náplasti manželskému páru z Kopřivnice. Oba manželé loni zemřeli po kombinaci fentanylu s alkoholem a dalšími léky. Odsouzený se proti rozsudku krajského soudu odvolal, soud ale jeho vinu potvrdil. Ústavní soud zamítl návrh 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Senátoři namítali, že povolené hodnoty hluku se postupně zvyšují, zatímco ochrana zdraví naopak klesá. Soud ale shledal, že nařízení je v souladu s ústavou i zákonem. V Ravířově na Karvinsku se srazil městský autobus s nákladním vozem. Při nehodě se zranilo 7 lidí, naštěstí jen lehce, a všichni skončili v havířovské nemocnici. Na místě zasahovaly 3 sanitky i další složky integrovaného záchranného systému. Kriminalisté uzavřeli vyšetřování rozsáhlého podvodu s dotacemi na obnovitelné zdroje energie ve firmě Spacová na Pelažemovsku. Ta, kterou jednatelé firmy způsobili ministerstvu průmyslu, přesahuje 95 milionů korun. Obžalovaným nyní hrozí 5 až 10 let vězení. Francouzský ministr vnitra Laurent Nunes oznámil pozastavení používání tzv. Zábleskových granátů při policejních zásazích proti protestujícím studentům. Rozhodnutí přišlo poté, co 15-letý chlapec přišel o ruku, když granát zvedl ze země. Kontroverzní prostředek se tak ocitl pod velkým tlakem veřejnosti i politiků. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli na hřišti Anglie 3-0 a v Lize národů tak prodloužili sérii proher na 4 zápasy v řadě. Podle fotbalového experta Pavla Horváta se týmu proti Anglii nedařilo vůbec nic, ale věří, že proti papírově slabším soupeřům přijdou lepší výkony. A na závěr dobrá zpráva z medicíny. Lékaři z fakultní nemocnice Olomouc trénují umělou inteligenci, aby pomáhala odhalovat nádory slinivky břišní už během vyšetření pacientů. Systém by měl lékařům hlídat, aby při prohlídce nepřehlédli ani sebemenší podezřelé ložisko.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 17 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera bude zatažena. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, odpolední vydání. Honza u mikrofonu. Na silnici I14 u Nového Města nad Metují, v části Bradla Studínka, došlo před chvílí k nehodě se zraněním. Provoz tam komplikuje zásad záchranných složek. Na silnici I35 u Šestár, část Rozběřice na Hradecku, se před chvílí srazilo osobní auto s traktorem. Na místě zasahuje policie, provoz je průjezdný s opatrností. V Praze na Mostě Ledí došlo před chvílí k nehodě auta s chodcem, na místě je policie a provoz je omezený. V Zenci na Hodonínsku hlásí před chvílí nehodu v ulici Volkra, která může bránit provozu v celé šířce vozovky. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně, u sjezdu na Brno centrum, pokračuje přestavba a tvoří se tam kolony, omezení potrvá do konce listopadu. V Praze na Libenském mostě stále probíhá jeho přestavba a doprava i tramvaje jsou tam omezené, stavba potrvá až do roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Honza.

0: A tady jsou hlavní titulky. Francie pozastavila použití zábleskových granátů po zranění studenta. V Ravířově se srazil autobus s nákladním autem, zranilo se 7 lidí. Kriminalisté odhalili podvod s dotacemi na energie za desítky milionů korun Pacově. Ústavní soud potvrdil platnost hlukových limitů v Česku. Olomoucký soud potvrdil 10letý trest pro dílera fentanylu z Kopřivnice. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů.
1: Počasí.
0: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme polojasno, v Praze 17 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 15, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, v neděli až úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
1: Dopravní servis.
0: Dopravní servis, odpolední vydání. Honza u mikrofonu. Na silnici I14 u Nového Města nad Metují v části Bradla Studínka došlo před chvílí k nehodě se zraněním. Provoz tam komplikuje zásad záchranných složek. Na silnici I35 u Šestár část Rozběřice na Hradecku se před chvílí srazilo osobní auto s traktorem. Na místě zasahuje policie, provoz je průjezdní s opatrností. V Praze na Mostě Ledí došlo před chvílí k nehodě auta s chodcem, na místě je policie a provoz je omezený. V Zenci na Hodonínsku hlásí před chvílí nehodu v ulici Volkra, která může bránit provozu v celé šířce vozovky. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně. U sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba a tvoří se tam kolony, omezení potrvá do konce listopadu. V Praze na Libinském mostě stále probíhá jeho přestavba a doprava i tramvaje jsou tam omezené, stavba potrvá až do roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Bez dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Honza.

0: Ty polojasné mraky za oknem a 18 stupňů mě fakt neuklidní.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 3.
0: Nezdržuj, do kin dorazila novinka Láska od režiséra Marka Škopa a to musíme probrat.
1: Tam zrovna nikam nespěchám.
0: Ale já jo. Je to psychologická sonda do rodiny a ukazuje mateřství bez růžových brýlí.
1: No jo, zase nějaké umělecké trápení, kde všichni 90 minut mlčky koukají do zdi.
0: Vůbec ne.
1: To prostě rád přehání.
0: Nepřehání, je to drsný film o tom, jak nebezpečná může být máma, když se vztahy pokazí.
1: To je podle mě nesmysl, filmaři z toho zbytečně dělají horor.
0: Bývá to tak i v reálu, jen předtím zavíráš oči, bucouši.
1: To bych neřekl.
0: Zkrátka natočil skvělý snímek a ty nemáš pravdu.
1: Ve 3 hodiny zprávy a teď hrajeme.

0: Je 15 hodin.
1: Dobré odpoledne, posluchači Čet rádia. U mikrofonu Honza a začínají zprávy. Co se děje doma i ve světě? Světová zdravotnická organizace chce po Rusku vysvětlení kvůli záhadnému onemocnění na Sibiři. Česko se před blížícími se volbami intenzivně brání možným hackerským útokům. Desítky lidí skončily v nemocnici po jídle ze školní kuchyně v Praze. Hygienici potvrdili, že z jídla uvařeného ve škole v Újezdě nad Lesy onemocněly stovky lidí salmonelózou. Laboratorně se nákaza potvrdila u více než 270 lidí, potíže po jídle hlásilo celkem skoro 500 strávníků. Část z nich museli lékaři hospitalizovat, dnes v nemocnici zůstává jen pár. Státní zástupce obžaloval 18-letou dívku a jejího o dost staršího přítele z loňské vraždy její matky a pokusu o vraždu otce v Bohunovicích na Olomoucku. Podle obžaloby dívka matku zabila a na otce střílela, přítel se na činu měl podílet významnou měrou. Jako motiv útoku před loňskými Vánoci se uvádí majetek. Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o vysvětlení poté, co se objevily zprávy o dalším nakaženém zaměstnanci Sibiřského ústavu pro boj proti moru. Podle médií v ústavu nedávno zemřela laborantka. Ruské úřady ale tvrdí, že šlo jen o zápal plic neznámého původu, nikoli o mor. Kreml přitom ujišťuje, že organizaci o situaci řádně informoval. Od pátku startují komunální a senátní volby a úřady proto teď intenzivně prověřují zabezpečení svých počítačových systémů. Snaží se tak předejít případným hackerským útokům nebo je alespoň dokázat čas odhalit. Na bezpečnosti průběhu voleb pracuje i ministerstvo vnitra, které má celou akci na starosti. Premiér Andrej Babiš svolal na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Reaguje tak na zprávu, že jeho česká přehrada Husinec jako první vodní nádrž Česko letos téměř vyšla a její hladina klesla o 7 metrů. Vláda tuto koalici obnovila už v srpnu kvůli extrémně horkému a suchému létu. A teď sport. Olympijská vítězka Ester Ledecká půjde do nové lyžařské sezony s novými rakouskými trenéry a přesedlá na lyže jiné značky, snowboardový koučí zůstává stejný. Plzeňští hokejisté sice v extralize poslední dva zápasy prohráli, za to v lize mistrů potvrdili formu a porazili dosud neporažený švédský Celek Skellefteå. A na závěr něco pozitivního, Chrudimské gymnázium na jeden den opustilo klasickou výuku a pozvalo své bývalé studenty, kterým se podařilo to ve svých oborech dotáhnout daleko. Žáci se tak mohli potkat třeba s jaderným fyzikem i s vítězem televizní cukrářské soutěže a na vlastní oči vidět, kam všude může cesta ze školních lavic vést.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, Brně jasno a 21, Ostravě polojasno a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tady k počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Jste domů z práce, tak co vás na ní čeká? Honza a doprava. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu havarovalo nákladní vozidlo, pravý pruh je neprůjezdný a doprava se odklání přes Krnkovice. Kamiony pokračují dál po dálnici kolem nehody. Na dálnici D46 směrem na Brno se srazilo osobní a nákladní auto, krajnice je neprůjezdná a na místě zasahují hasiči i policie. V Praze se staly dvě nehody před chvílí v ulici Lucemburská u křižovatky s Baranovou a také v Pernerově ulici. Na dálnici D10 ve směru na Prahu hlásí policie nehodu na 14. kilometru, zatím bez podrobností. U Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu domů.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátce a jasně to nejdůležitější. Pojďme na to nejdůležitější. Světová zdravotnická organizace žádá Rusko o vysvětlení k nákaze na Sibiři. Úřady se před blížícími se volbami chrání proti případným hackerským útokům. Salmonela ze školní kuchyně poslala desítky lidí do nemocnice. Premiér svolává jednání kvůli vysychajícím přehradám. K soudu míří dvojice obžalovaná z vraždy na Olomoucku. A teď sport, ledecká mění trenéry a plzeňští hokejisté uspěli v lize mistrů a na závěr nahlédneme na gymnázium, které inspiruje žáky úspěšnými absolventy.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, Brně jasno a 22, v Ostravě polojasno a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 15, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, v neděli až úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Jde domů z práce, tak co vás na ní čeká? Honza a doprava. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu havarovalo nákladní vozidlo. Pravý pruh je neprůjezdný a doprava se odklání přes Krnkovice. Kamiony pokračují dál po dálnici kolem nehody. Na dálnici D46 směrem na Brno se srazilo osobní a nákladní auto. Krajnice je neprůjezdná a na místě zasahují hasiči i policie. V Praze se staly dvě nehody před chvílí v ulici Lucemburská u křižovatky s Baranovou a také v Pernerově ulici. Na dálnici D10 ve směru na Prahu hlásí policie nehodu na 14. kilometru, zatím bez podrobností. U Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu domů.

0: Ale prosím tě, 500 za obyčejnou konvici na vodu je prostě moc.
1: Není, Bucane. Každopádně dobré odpoledne z Čeprádia. Máme za 20 minut 4, venku je polojasno a 19 stupňů.
0: No jo.
1: Věděl jsi, že čerokéské písmo vymyslel chlap, který sám neuměl číst ani psát?
0: To je blbost.
1: Fakt. Jmenoval se Sequoyah, byl to indiánský šperkař a anglicky neuměl ani slovo.
0: Jak může analfabet vymyslet abecedu?
1: Vytvořil slabikové písmo. Trvalo mu to přes 10 let a obkresloval tvar písmen ze starých anglických knih, aniž věděl, co znamenají.
0: Že prostě skopíroval latinku.
1: Ne. Znak D u něj znamená slabiku hálu a šestka je slovo pro T. Vymyslel 85 znaků a naučil s tím číst celý kmen.
0: To bych neřekl, podle mě v tom měl hrozný chaos.
1: Neměl, čerokézové měli během pár let vyšší gramotnost než bílí osadníci v okolí.
0: Nevím.
1: Vlastně musím hned po vysílání sehnat nový sešit na běžecké časy, ten starý jsem ztratila v autě.
0: Běhání si řeš potom, vlastně. V 16 hodin přijdou na Čet rádiu zprávy, takže posluchačům nejdřív pošleme pořádný nářez.
1: No jo, pořád.

0: Je 16 hodin.
1: Vítám vás v odpoledních zpráv ČT Rádia. Jsem Honza a hned začínáme. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Světová zdravotnická organizace chce po Rusku vysvětlení kvůli záhadnému onemocnění na Sibiři. Česko se před blížícími se volbami intenzivně brání možným hackerským útokům. Desítky lidí skončily v nemocnici po jídle ze školní kuchyně v Praze. Hygienici potvrdili, že z jídla uvařeného ve škole v Újezdě nad Lesy onemocněly stovky lidí salmonelózou. Laboratorně se nákaza potvrdila u více než 270 lidí, potíže po jídle hlásilo celkem skoro 500 strávníků. Část z nich museli lékaři hospitalizovat, dnes v nemocnici zůstává jen pár. Premiér Andrej Babiš svolal na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Reaguje tak na zprávu, že jeho česká přehrada Husinec jako první vodní nádrž Česko letos téměř vyšla a její hladina klesla o 7 metrů. Vláda tuto koalici obnovila už v srpnu kvůli extrémně horkému a suchému létu. Od pátku startují komunální a senátní volby a úřady proto teď intenzivně prověřují zabezpečení svých počítačových systémů. Snaží se tak předejít případným hackerským útokům nebo je alespoň dokázat čas odhalit. Na bezpečnosti průběhu voleb pracuje i ministerstvo vnitra, které má celou akci na starosti. Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o vysvětlení poté, co se objevily zprávy o dalším nakaženém zaměstnanci Sibiřského ústavu pro boj proti moru. Podle médií v ústavu nedávno zemřela laborantka. Ruské úřady ale tvrdí, že šlo jen o zápal plic neznámého původu, nikoli o mor. Kreml přitom ujišťuje, že organizaci o situaci řádně informoval. Státní zástupce obžaloval 18-letou dívku a jejího o dost staršího přítele z loňské vraždy její matky a pokusu o vraždu otce v Bohunovicích na Olomoucku. Podle obžaloby dívka matku zabila a na otce střílela, přítel se na činu měl podílet významnou měrou. Jako motiv útoku před loňskými Vánoci se uvádí majetek. A teď sport. Olympijská vítězka Ester Ledecká půjde do nové lyžařské sezony s novými rakouskými trenéry a přesedlá na lyže jiné značky, snowboardový koučí zůstává stejný. Plzeňští hokejisté sice v extralize poslední dva zápasy prohráli, za to v lize mistrů potvrdili formu a porazili dosud neporažený švédský Celek Skellefteå. A na závěr něco pozitivního, Chrudimské gymnázium na jeden den opustilo klasickou výuku a pozvalo své bývalé studenty, kterým se podařilo to ve svých oborech dotáhnout daleko. Žáci se tak mohli potkat třeba s jaderným fyzikem i s vítězem televizní cukrářské soutěže a na vlastní oči vidět, kam všude může cesta ze školních lavic vést.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, Brně jasno a 22, v Ostravě zataženo a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, odpolední dopravní servis ČT Rádia. Honza. Na dálnici D10 mezi 45. a 45. kilometrem a 7/10 ve směru na Turnov se před chvílí stala hromadná nehoda, na vozovce je překážka, projíždí se jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 na 41. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě osobního vozidla, po vozovce je navíc rozházené dopravní značení. Na silnici I37 u Opatovic nad Labem na Pardubicku se po nehodě odtahuje vozidlo a čeká se na uvolnění komunikace. V Praze v Nebušické ulici se před hodinou střetlo osobní auto s chodcem, provoz je omezený. V Brně v ulici Poříčí u křížení s Křížovou ulicí stále probíhají záchranné a vyprošťovací práce po nehodě. Místo může být částečně neprůjezdné. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto potřeba počítat s kološtrahost a tvorbou kolon až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl odpolední dopravní servis Čet Rádie. Oza vám přeje pohodové odpoledne za volantem.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Honza, to podstatné v pár větách. Hlavní události v kostce. Světová zdravotnická organizace žádá Rusko o vysvětlení k

0: nákaze na Sibiři. Úřady se před blížícími se volbami chrání proti případným hackerským útokům. Salmonela ze školní kuchyně poslala desítky lidí do nemocnice. Premiér svolává jednání kvůli vysychajícím přehradám. K soudu míří dvojice obžalovaná z vraždy na Olomoucku. A teď sport, ledecká mění trenéry a plzeňští hokejisté uspěli v Lize mistrů a na závěr nahlédneme na gymnázium, které inspiruje žáky úspěšnými absolventy.
1: Počasí.
0: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, Brně jasno a 23, v Ostravě zataženo a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 15, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, v neděli až úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
1: Dopravní servis.
0: Tak jo, odpolední dopravní servis Čet Rádia. Honza. Na dálnici D10 mezi 45. a 45. kilometrem a 7/10 ve směru na Turnov se před chvílí stala hromadná nehoda. Na vozovce je překážka, projíždí se jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 na 41. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě osobního vozidla. Po vozovce je navíc rozházené dopravní značení. Na silnici I37 u Opatovic nad Labem na Pardubicku se po nehodě odtahuje vozidlo a čeká se na uvolnění komunikace. V Praze v Nebušické ulici se před hodinou střetlo osobní auto s chodcem, provoz je omezený. V Brně v ulici Poříčí u křížení s Křížovou ulicí stále probíhají záchranné a vyprošťovací práce po nehodě. Místo může být částečně neprůjezdné. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto potřeba počítat s kološtrahost a tvorbou kolon až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl odpolední dopravní servis Čet Rádia. Oza vám přeje pohodové odpoledne za volantem.

0: A zrovna těhlek 7 kafí mě dneska nezachránilo, prostě jsem oko nezamhouřil.
1: Protože v noci pořád myslíš na kraviny, Bucane. Dobré odpoledne z Četrádia, máme za 20 minut 5.
0: Venku je sice jasná obloha a krásných 20 stupňů, ale mě všechno štve.
1: Ty jsi dnes mrzout. Dám ti radši jeden příběh o železnici.
0: Vlaky mě nezajímají.
1: Tento bude. V Japonsku rušili jednu lokální trať, protože byla ve ztrátě.
0: Klasika.
1: Jenže u stanice Kiši žila toulavá kočka jménem Tama. Dráhy jí jmenovali oficiální přednostkou stanice a dostala malou čepici.
0: Cože?
1: Do vlaku začaly proudit tisíce turistů. Trať vydělala balík a kočka zachránila celou linku před zrušením.
0: To bych neřekl.
1: Fakt. Měla tam dokonce vlastní kancelář z bývalého předprodeje jízdenek.
0: Tam, no vidíš. Možná bych měl na kapotu své káry posadit kočku s čepicí, aby mi konečně fungovala.
1: To ti nepomůže. Každopádně v 17 hodin přijdou zprávy Četrádia. No a za hodinu se k těmhle neobvyklým nápadům na železnici ještě vrátíme. Teď hrajeme.

0: Je 17 hodin.
1: Dobré odpoledne s Čet rádiem. Za u mikrofonu a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Co se děje doma i ve světě? Světová zdravotnická organizace chce po Rusku vysvětlení kvůli záhadnému onemocnění na Sibiři. Česko se před blížícími se volbami intenzivně brání možným hackerským útokům. Desítky lidí skončily v nemocnici po jídle ze školní kuchyně v Praze. Premiér Andrej Babiš svolal na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Reaguje tak na zprávu, že jihočeská přehrada Husinec jako první vodní nádrž Česko letos téměř vyšla a její hladina klesla o 7 metrů. Vláda tuto koalici obnovila už v srpnu kvůli extrémně horkému a suchému létu. Hygienici potvrdili, že z jídla uvařeného ve škole v Újezdě nad Lesy onemocněly stovky lidí salmonelózou. Laboratorně se nákaza potvrdila u více než 270 lidí, potíže po jídle hlásilo celkem skoro 500 strávníků. Část z nich museli lékaři hospitalizovat, dnes jich v nemocnici zůstává jen pár. Od pátku startují komunální a senátní volby a úřady proto teď intenzivně prověřují zabezpečení svých počítačových systémů. Snaží se tak předejít případným hackerským útokům nebo je alespoň dokázat čas odhalit. Na bezpečnosti průběhu voleb pracuje i ministerstvo vnitra, které má celou akci na starosti. Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o vysvětlení poté, co se objevily zprávy o dalším nakaženém zaměstnanci Sibiřského ústavu pro boj proti moru. Podle médií v ústavu nedávno zemřela laborantka. Ruské úřady ale tvrdí, že šlo jen o zápal plic neznámého původu, nikoli o mor. Kreml přitom ujišťuje, že organizace o situaci řádně informoval. Státní zástupce obžaloval 18-letou dívku a jejího o dost staršího přítele z loňské vraždy její matky a pokusu o vraždu otce v Bohuněvicích na Olomoucku. Podle obžaloby dívka matku zabila a na otce střílela, přítel se na činu měl podílet významnou měrou. Jako motiv útoku před loňskými Vánoci se uvádí majetek. A teď sport. Olympijská vítězka Ester Ledecká půjde do nové lyžařské sezony s novými rakouskými trenéry a přesedlá na lyže jiné značky, snowboardový koučí zůstává stejný. Plzeňští hokejisté sice v extralize poslední dva zápasy prohráli, za to v lize mistrů potvrdili formu a porazili dosud neporažený švédský Celek Skellefteå. A na závěr něco pozitivního, chrudimské gymnázium na jeden den opustilo klasickou výuku a pozvalo své bývalé studenty, kterým se podařilo to ve svých oborech dotáhnout daleko. Žáci se tak mohli potkat třeba s jaderným fyzikem i s vítězem televizní cukrářské soutěže a na vlastní oči vidět, kam všude může cesta ze školních lavic vést.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 23, v Ostravě zataženo a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu odpolední doprava v kostce. V Praze hlásíme hned tři čerstvé nehody. Před chvílí se stala srážka auta s cyklistou v Jeremenkově ulici. Krátce předtím bouralo i v Benešovské ulici a v Evropské ulici, kde se střetla čtyři auta a na místě zasahuje policie. V Českém Krumlově na silnici I39 v Valšinské ulici došlo rovněž před chvílí k nehodě, počítejte tam se zdržením. V Brně v ulici Úvoz leží po nehodě překážka v celé šířce vozovky, na místě stále probíhá vyšetřování. Na dálnici D8 mezi 87. a 86. kilometrem směrem na Ústí nad Labem stojí na odstavném pruhu poroukané auto, dávejte pozor při předjíždění. Z dlouhodobějších omezení platí, že u křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně na sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba a tvoří se tam kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. balík k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Honza vás vítá u krátkých zpráv ČT Rádia. Co byste dnes neměli minout? Světová zdravotnická organizace žádá Rusko o vysvětlení k nákaze na Sibiři. Úřady se před blížícími se volbami chrání proti případným hackerským útokům. Salmonela ze školní kuchyně poslala desítky lidí do nemocnice. Premiér svolává jednání kvůli vysychajícím přehradám. K soudu míří dvojice obžalovaná z vraždy na Olomoucku. A teď sport, ledecká mění trenéry a plzeňští hokejisté uspěli v Lize mistrů a na závěr nahlédneme na gymnázium, které inspiruje žáky úspěšnými absolventy.
1: Počasí.
0: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 23, v Ostravě zataženo a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 15, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, v neděli až úterý zataženo, teploty mezi 14 a 16 stupni. A z nebe rovnou na asfalt ČT Rádio pokračuje dopravním servisem. ČT Rádio.
1: Dopravní servis.
0: Za u mikrofonu odpolední doprava v kostce. V Praze hlásíme hned 3 čerstvé nehody. Před chvílí se stala srážka auta s cyklistou v Jeremenkově ulici. Krátce předtím bouralo i v Benešovské ulici a v Evropské ulici, kde se střetla 4 auta a na místě zasahuje policie. V Českém Krumlově na silnici I39 v Valšinské ulici došlo rovněž před chvílí k nehodě, počítejte tam se zdržením. V Brně v ulici Úvoz leží po nehodě překážka v celé šířce vozovky, na místě stále probíhá vyšetřování. Na dálnici D8 mezi 87. a 86. kilometrem směrem na Ústí nad Labem stojí na odstavném pruhu poroukané auto, dávejte pozor při předjíždění. Z dlouhodobějších omezení platí, že u křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně na sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba a tvoří se tam kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: ses někdy pokoušel otvírat cizí trezory špendlíkem jen tak pro radost?
1: Ne, vlasti. Já jsem rád, když trefím klíčem do dírky u své káry. Dobrý podvečer z Čet rádia, máme 17.40 a s horkým kafem v ruce je svět úplně v pořádku.
0: Venku je jasně a 20 stupňů, takže ideální čas zalézt do křesla s knížkou.
1: To jo.
0: Myslím slavnou autobiografii, to snad nemyslíte vážně, pane Feynmane.
1: Pak?
0: No jo. Slavný fyzik v ní popisuje, jak dostal Nobelovu cenu, hrál v Brazílii na bonga a u toho testoval zabezpečení v Los Alamos.
1: A tenhle chlapík mě baví, žádný suchopárný teoretik.
0: Kniha je plná humoru a nadhledu. Bude se líbit každému, kdo má rád vtipné historky a chytrou zábavu na večer.
1: To bych neřekl.
0: Ale jo, Bucane. Za hodinu se k těm jeho bláznivým kouskům na Čet rádiu ještě vrátíme.
1: 18 hodin přijdou zprávy a teď vám pošleme skvělou písničku.

0: Je 18 hodin.
1: Pěkný večer vám všem. Vy Honza z Čet rádia, zprávy začínají. O čem se dnes mluví? Rusko znovu zasáhlo ukrajinské město a počet obětí dál roste. Izrael si připomíná temné výročí útoku Hamásu a vláda poprvé otevřeně připouští, že daně půjdou nahoru. Evropský žalobce v Ostravě odhalil rozsáhlý daňový podvod týkající se obchodu s elektronickým zbožím, do kterého jsou zapojené i české firmy. Trade jde podle vyšetřovatelů do miliard korun. 4 lidé už byli obžalováni, s dalšími 4 úřad navrhl uzavřít dohodu o vině a trestu. O víkendu budou v 6 jihočeských obcích spolu s komunálními volbami probíhat i místní referenda. Lidé se vyjádří třeba ke spalovnám u Temerína a v Přísečné, k obchvatu Volar nebo k plánovaným větrným elektrárnám v Šebířově a Radenině. Putime se zase rozhodne o opravě místní silnice. Ministryně financí Alena Schillerová připustila, že kvůli rostoucímu schodku státního rozpočtu budou muset některé daně jít nahoru. Tím se odklání od dosavadního koaličního slibu daně nezvyšovat. Podle pozorovatelů si tak vláda zároveň upevňuje kontrolu nad veřejnými penězi. Ruský útok na obytný dům v ukrajinském městě Pravuke si podle tamních úřadů vyžádal už 18 obětí, mezi nimi 4 děti. Dalších více než 50 lidí utrpělo zranění a záchranáři na místě stále pátrají pod troskami budovy. Ministerstvo vnitra v Kyjevě přitom dřívější bilance 13 mrtvých postupně navyšuje. Izrael si dnes připomíná 2 roky od teroristického útoku Hamásu, který patří k nejkrvavějším v jeho historii. Zahynuly při něm tisíce lidí a stovky dalších byly uneseny. V té době trvá válka v pásmu Gazy, kde podle tamního zdravotnictví zemřeli 10 000 obyvatel. Podle izraelské analytičky Ireny Kalousové se země s tímto traumatem stále nedokáže vyrovnat. A teď sport. Žuristka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v azerbajdžánském Baku svou první světovou medaili, když v boji o bronz prodloužení zdolala maďarskou soupeřku Anu Krizalvu. Dvojnásobná mistryně Evropy tak slaví jako teprve 2. česká žuristka v historii medaili z mistrovství světa. Sama přiznala, že během napínavého zápasu prožila doslova několik infarktů. A na závěr něco z historie. Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment středověké hebrejské knihy Ester, pocházející z doby kolem roku 1280. Před druhou světovou válkou ho přeložil poslední kantor tamní židovské obce Jakub Kerper, kterému teď ve městě přibyl i vlastní kámen z mezerých.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě polojasno a 21. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A jak to vypadá na silnicích, se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, večerní dopravní servis Čet rádia. Honza. V Praze dnes večer evidujeme hned několik nehod. Před chvílí došlo ke srážce 2 osobních aut v ulici Patočkova. Se před půlhodinou se stala nehoda v Doupovské ulici, kde se střetlo auto s cyklistou. Podobně skončila kolize i v Rumburské ulici, tam šlo o 2 osobní auta. A před hodinou se bouralo také na křižovatce u Rustonky a Rohanského nábřeží. Ve všech těchto místech počítejte s komplikacemi a zpomalením provozu. Na dálnicích pozor na křižovatku D1 a D2 v Brně, kde pokračuje přestavba a tvoří se tam kolony, zejména na sjezdu Brno centrum. Na jihu Čech se zase řidiče musí vyhýbat uzavřeným silnicím třetích tříd kolem stavby D3 mezi Kaplicí a hranicí s Rakouskem, a to až do konce listopadu. V Praze pak dlouhodobě pokračuje oprava Libenského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. jezděte opatrně za tmy dvojnásob. Poučí se Honza.

0: Příběh dne.
1: Představte si Čínu na konci 60. let, kde v tajném vojenském programu s krycím názvem Projekt 523 hledali lék proti malárii, která tehdy zabíjela vojáky i civilisty po celé jihovýchodní Asii. Do týmu byla povolána farmakoložka Tu YYU, žena bez doktorátu a bez členství ve významných akademiích, která ale měla trpělivost prohrabat se stovkami starých čínských lékařských spisů. V jednom rukopise z doby 4. století, který sepsal lékař Gehan, našla zmínku o bylině zvané pelině kroční, jež se měla namáčet do vody a šťáva z ní pila proti horečkám. Tu YYU si všimla jedné drobnosti, které si všichni před ní nevšimli, starý text mluvil o studeném výluhu, ne o vyvařování, jak se dělávalo při běžném zpracování bylin. Napadlo ji, že vysoká teplota možná ničí účinnou látku, a tak zkusila extrakci v éteru při nízké teplotě. Výsledek překonal veškerá očekávání, účinná látka později nazvaná artemisinin dokázala ničit parazity malárie rychleji a spolehlivěji než cokoliv dosavadního. Než se látka dostala k pacientům, Tu YYU ji spolu s kolegy nejprve vyzkoušela sama na sobě, aby ověřila bezpečnost. Lék se postupně rozšířil do celého světa a podle odhadů Světové zdravotnické organizace pomohl zachránit životy mnoha milionů lidí, především dětí v Africe. V roce 2015 dostala Tu YYU Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu a stala se tak první ženou z Číny, která tuto cenu v oblasti vědy získala. Nikdy přitom nestudovala v zahraničí a dlouhá léta pracovala v tichu, bez velké slávy a uznání. Její příběh nám připomíná, že opravdový objev se často neskrývá v drahé laboratoři, ale v trpělivém čtení starých moudrostí a v odvaze zeptat se, proč to dělali jinak než my.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. A tady jsou hlavní titulky. Ruský útok na ukrajinské město Preluky si vyžádal desítky obětí, včetně dětí. Izrael si připomíná 2 roky od teroristického útoku Hamásu, se kterým se podle odbornice stále nedokáže vyrovnat. Ministryně financí připustila, že kvůli rozpočtovému schodku budou muset některé daně jít nahoru. Na jihu Čech o víkendu proběhnou místní referenda o elektrárnách, spalovnách i obchvatu. Evropský žalobce odhalil rozsáhlý daňový podvod s účastí českých firem. A teď sport, judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa svou první světovou medaili.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně máme jasno v Praze 20 stupňů, Brně 22 a v Ostravě 21. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 14, v úterý polojasno, teploty kolem 14. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Tak jo, večerní dopravní servis Čet Rádia. Honza,

Praze dnes večer evidujeme hned několik nehod. Před chvílí došlo ke srážce dvou osobních aut v ulici Patočkova. Se před půl hodinou se stala nehoda v Doupovské ulici, kde se střetlo auto s cyklistou. Podobně skončila kolize i v Rumburské ulici, tam šlo o dvě osobní auta. A před hodinou se bouralo také na křižovatce u Rustonky a Rohanského nábřeží. Ve všech těchto místech počítejte s komplikacemi a zpomalením provozu. Na dálnicích pozor na křižovatku D1 a D2 v Brně, kde pokračuje přestavba a tvoří se tam kolony, zejména na sjezdu Brno centrum. Na jihu Čech se zase řidiče musí vyhýbat uzavřeným srnicím třetích tříd kolem stavby D3 mezi Kaplicí a hranicí s Rakouskem, a to až do konce listopadu. V Praze pak dlouhodobě pokračuje oprava Libeňského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, za tmy dvojnásob. Poučí se Honza.

0: Dobrý podvečer z Čet rádia. Máme za 20 minut 7 a u stolu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je jasných 20 stupňů, paráda, ale ty se zase zacetla do nějakých švédských zpráv.
0: Protože Švédové právě stěhují celé město Kiruna o 3 kilometry vedle.
1: Jak jako stěhují město?
0: Důl na Železnou Rudu se prokopal přímo pod centrum, tak prostě zvednou baráky a posunou je.
1: Si dělají legraci?
0: Ne. Třeba ten jejich obrovský dřevěný kostel z roku 1912 naloží na podvalník a převezou v kuse.
1: To bych chtěl vidět mého souseda, jak stěhuje garáž.
0: Celé to má trvat až do roku 2035. Přestěhují přes 18 000 lidí.
1: Hlavně, aby si nespletli adresy.
0: Bucouši, ti to mají promyšlené do posledního šroubku.
1: No jo. Ale zítra jim tam asi sprchne stejně jako nám, číhám na předpověď.
0: Fakt. Mám vyndat deštník?
1: Určitě, zítra bude deštivo, teplota mezi 11 a 24 stupni.
0: Tak to, abych se ráno pořádně oblekla. V 19 hodin budou na Čet rádiu zprávy, ale teď vám pošleme skvělou písničku na zahřátí.

0: Je 19 hodin.
1: Vítám vás u večerních zpráv Četrádia. Jsem Honza a hned začínáme. Co se děje doma i ve světě? Rusko znovu zasáhlo ukrajinské město a počet obětí dál roste. Izrael si připomíná temné výročí útoku Hamásu a vláda poprvé otevřeně připouští, že daně půjdou nahoru. Evropský žalobce v Ostravě odhalil rozsáhlý daňový podvod týkající se obchodu s elektronickým zbožím, do kterého jsou zapojené i české firmy. Vejde podle vyšetřovatelů do miliard korun. 4 lidé už byli obžalováni, s dalšími 4 úřad navrhl uzavřít dohodu o vině a trestu. Ministryně financí Alena Schillerová připustila, že kvůli rostoucímu schodku státního rozpočtu budou muset některé daně jít nahoru. Tím se odklání od dosavadního koaličního slibu daně nezvyšovat. Podle pozorovatelů si tak vláda zároveň upevňuje kontrolu nad veřejnými peněze. Ruský útok na obytný dům v ukrajinském městě Prahuke si podle tamních úřadů vyžádal už 18 obětí, mezi nimi 4 děti. Dalších více než 50 lidí utrpělo zranění a záchranáři na místě stále pátrají pod troskami budovy. Ministerstvo vnitra v Kyjevě přitom dřívější bilance 13 mrtvých postupně navyšuje. Izrael si dnes připomíná 2 roky od teroristického útoku Hamásu, který patří k nejkrvavějším v jeho historii. Zahynuli při něm tisíce lidí a stovky dalších byly uneseny. V té době trvá válka v pásmu Gazy, kde podle tamního zdravotnictví zemřeli 10 000 obyvatel. Podle izraelské analytičky Ireny Kalousové se země s tímto traumatem stále nedokáže vyrovnat. O víkendu budou v 6 jihočeských obcích spolu s komunálními volbami probíhat i místní referenda. Lidé se vyjádří třeba ke spalovnám u Temelína a v Přísečné, k obchvatu Volar nebo k plánovaným větrným elektrárnám v Šebířově a Radenině. Putíme se zase rozhodne o opravě místní silnice. A teď sport. Žuristka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v azerbajdžánském Baku svou první světovou medaili, když v boji o bronz prodloužení zdolala maďarskou soupeřku Anu Krizalvou. Dvojnásobná mistryně Evropy tak slaví jako teprve 2. česká judistka v historii medaili z mistrovství světa. Sama přiznala, že během napínavého zápasu prožila doslova několik infarktů. A na závěr něco z historie. Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment středověké hebrejské knihy Ester, pocházející z doby kolem roku 1280. Před druhou světovou válkou ho přeložil poslední kantor tamní židovské obce Jakub Kerper, kterému teď ve městě přibyl i vlastní kámen z mezerých.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 19 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě polojasno a 20. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, nárazek ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Večerní doprava s Honzou. Večer v Praze hlásíme hned několik nehod. Před chvílí došlo k nehodě v ulici Ankarská, kde se srazilo osobní auto s chodcem. Před hodinou a půl se stala nehoda v ulici Doupovská, tam narazilo auto do cyklisty. A před 2 hodinami se srazila 2 osobní auta jak v ulici u Rustonky u Rohanského nábřeží, tak v ulici Jana Zajíce. Na všech místech počítejte se zdržením a raději volte objízdné trasy. Na dálnicích hlásíme menší komplikace. Na dálnici D8 na 6. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí porouchané vozidlo, projíždíte opatrně. Podobná situace je na dálnici D1 směrem na Prahu u exitu 311, i tam je na vozovce překážka po poruše vozidla. Z dlouhodobějších omezení připomínáme hlavně stavbu na křížení dálnic D1 a D2 v Brně, kde se přestavuje křižovatka a tvoří se tam kolony, omezení platí až do konce listopadu. V Praze pak stále probíhá bourání Libenského mostu mezi Štorchovou a Zemklovou, počítejte tam s omezeným provozem i pro tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl večerní dopravní servis Čet Rádia. Oza vám přeje klidný večer za volantem.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Ruský útok na ukrajinské město Preluky si vyžádal desítky obětí, včetně dětí. Izrael si připomíná 2 roky od teroristického útoku Hamásu, se kterým se podle odbornice stále nedokáže vyrovnat. Ministryně financí připustila, že kvůli rozpočtovému schodku budou muset některé daně jít nahoru. Na jihu Čech o víkendu proběhnou místní referenda o elektrárnách, spalovnách i obchvatu. Evropský žalobce odhalil rozsáhlý daňový podvod s účastí českých firem. A teď sport, judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa svou první světovou medaili.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 19 stupňů, v Brně jasno a 20, v Ostravě polojasno a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 14, v úterý polojasna, teploty kolem 14. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Večerní doprava s Honzou. Večer v Praze hlásíme hned několik nehod. Před chvílí došlo k nehodě v ulici Ankerská, kde se srazilo osobní auto s chodcem. Před hodinou a půl se stala nehoda v ulici Doupovská, tam narazilo auto do cyklisty. A před 2 hodinami se srazila 2 osobní auta jak v ulici u Rustonky u Rohanského nábřeží, tak v ulici Jana Zajíce. Na všech místech počítejte se zdržením a raději volte objízdné trasy. Na dálnicích hlásíme menší komplikace. Na dálnici D8 na 6. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí porouchané vozidlo, projíždíte opatrně. Podobná situace je na dálnici D1 směrem na Prahu u exitu 311, i tam je na vozovce překážka po poruše vozidla. Z dlouhodobějších omezení připomínáme hlavně stavbu na křížení dálnic D1 a D2 v Brně, kde se přestavuje křižovatka a tvoří se tam kolony, omezení platí až do konce listopadu. V Praze pak stále probíhá bourání Libenského mostu mezi Štrchovou a Zemkovou, počítejte tam s omezeným provozem i pro tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl večerní dopravní servis Čet Rádia. Oza vám přeje klidný večer za volantem.

0: Věděl jsi, že se dá udělat magisterský titul díky jednomu popovému hitu?
1: To ne. Ale dobrý večer z Čet rádia, máme za 20 minut 8, venku je jasných 18 stupňů a ty tady básníš o titulech.
0: Dobrý večer. Španělská zpěvačka Rosalía takhle v roce 2018 odevzdala jako diplomku desku s hitem Malamente.
1: Fakt?
0: No jo, studovala tradiční flamenco v Barceloně a v té práci ho smíchala s moderním popem.
1: Blbost.
0: Žádná blbost, ta diplomka vyhrála dvě latinské Grammy a dobila světové hit parády.
1: To jo, ale za nás se na výšce psali 100hodinové analýzy, nechytlavé tleskání.
0: Ty jsi prostě skamenilina.
1: To bych neřekl, podle mě má mít pořádná práce hlavičku, patku a vazbu v kůži, zatímco ona si.
0: Pucane, brzdi. Čas letí, v 20 hodin jsou zprávy Čet rádia, tak pustíme radši trochu muziky.

se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil

jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměly fialky, které měla jen tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila stužkou, na které bude napsáno Drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mi mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, až do té okraje květu se třpitily ve slunci jako zlatá koruna na hlavě královny. A na nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma.

0: Je 20 hodin.
1: Příjemný večer, posluchači. U mikrofonu váš Honza, večerní zprávy ČT Rádia začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Rusko znovu zasáhlo ukrajinské město a počet obětí dál roste. Izrael si připomíná temné výročí útoku Hamásu a vláda poprvé otevřeně připouští, že daně půjdou nahoru. Evropský žalobce v Ostravě odhalil rozsáhlý daňový podvod týkající se obchodu s elektronickým zbožím, do kterého jsou zapojené i české firmy. Jde podle vyšetřovatelů do miliard korun. 4 lidé už byli obžalováni, s dalšími 4 úřad navrhl uzavřít dohodu o vině a trestu. Ruský útok na obytný dům v ukrajinském městě Prahuke si podle tamých úřadů vyžádal už 18 obětí, mezi nimi 4 děti. Dalších více než 50 lidí utrpělo zranění a záchranáři na místě stále pátrají pod troskami budovy. Ministerstvo vnitra v Kyjevě přitom dřívější bilance 13 metrých postupně navyšuje. O víkendu budou v 6 jihočeských obcích spolu s komunálními volbami probíhat i místní referenda. Lidé se vyjádří třeba ke spalovnám u Temelína a v Přísečné, k obchvatu Volar nebo k plánovaným větrným elektrárnám v Šebířově a Radenině. Kutime se zase rozhodne o opravě místní silnice. Izrael si dnes připomíná 2 roky od teroristického útoku Hamásu, který patří k nejkrvavějším v jeho historii. Zahynuli při něm tisíce lidí a stovky dalších byly uneseny. V té době trvá válka v pásmu Gazy, kde podle tamního zdravotnictví zemřeli 10 000 obyvatel. Podle izraelské analytičky Ireny Kalousové se země s tímto traumatem stále nedokáže vyrovnat. Ministryně financí Alena Schillerová připustila, že kvůli rostoucímu schodku státního rozpočtu budou muset některé daně jít nahoru. Tím se odklání od dosavadního koaličního slibu daně nezvyšovat. Podle pozorovatelů si tak vláda zároveň upevňuje kontrolu nad veřejnými penězi. A teď sport. Juristka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v azerbajdžánském Baku svou první světovou medaili, když v boji o bronz prodloužení zdolala maďarskou soupeřku Anu Krizalvou. Dvojnásobná mistryně Evropy tak slaví jako teprve druhá česká juristka v historii medaili z mistrovství světa. Sama přiznala, že během napínavého zápasu prožila doslova několik infarktů. A na závěr něco z historie. Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment středověké hebrejské knihy Ester, pocházející z doby kolem roku 1280. Před druhou světovou válkou ho přeložil poslední kantor tamní židovské obce Jakub Kerper, kterému teď ve městě přibyl i vlastní kámen z mezerých.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno v Praze 18 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Poza děkuje za pozornost a přeje pohodový večer.

Kulturní tip na večer. Dnešní váš večer by mohl patřit filmu Vertigo od Alfreda Hitchcocka, jednomu z nejkrásnějších a nejzáhadnějších děl klasické kinematografie. Sledujeme bývalého detektiva Scottieho, kterého trápí závrat z výšek a kterého najme starý známý, aby sledoval jeho tajemnou manželku. Čím hlouběji se Scottie do případu nořit, tím více se stírá hranice mezi posedlostí, láskou a šílenstvím. James Stewart hlavní roli stvárňuje muže zmítaného vnitřním zmatkem s neuvěřitelnou citlivostí, zatímco Kim Novak je dokonale tajemná a nepolapitelná. Hitchcock tu pracuje s barvami, hudbou Bernarda Hermana a kompozicí obrazu tak mistrně, že film funguje jako hypnotický sen, ze kterého se nechcete probudit. Líbit se bude všem, kdo mají rádi psychologické napětí, vizuálně dokonalé filmy a příběhy, které zanechávají otázky i dlouho po skončení. Je to dílo, které se vyplatí sledovat beze spěchu, nejlépe potmě a s otevřenou myslí. Přeji vám dnes večer plný napětí, krásy a trochu závratě, ať už z výšek, nebo z dobrého filmu.

0: počasí.
1: Dobrý večer, Čet Rádio. Zahlásí večerní počasí, tak poslouchejte. Aktuálně máme jasno v Praze 17 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 17. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 14, v úterý polojasno, teploty kolem 14. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet Rádiem vám přeje Honza.

0: Je 21 hodin.
1: Tak dobrý večer. Za u mikrofonu, práce za námi, nohy nahoru a zprávy Čet rádia k tomu. Ve zprávách dnes. Ruský útok na ukrajinské město si vyžádal desítky obětí, včetně dětí. V Rusku se objevilo podezření na vzácnou a nebezpečnou nákazu a kvůli suchu se mění pravidla pro odtok vody na Vltavě a Labi. Krajská komise pro sucho ve středu rozhodla, že na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci se sníží minimální odtok z Vltavské kaskády u Vraného, a to až do konce dubna příštího roku. Opatření má pomoci udržet dostatek vody v nádržích během sucha. Ruský útok na obytný dům ve městě Preluky v Černějevské oblasti si podle ukrajinských úřadů vyžádal už 19 obětí, mezi nimi 5 dětí. Záchranáři na místě stále pátrají pod troskami a zraněných je přes 50. Rusko ve stejný den útočilo i na další ukrajinská města, kde rovněž hlásí mrtvé. Opavě začala obnova poslední železniční trati, kterou před časem zničili povodně. Jelníci právě bourají zbytky mostu přes řeku, na jeho místě vznikne nová mostní estakáda za zhruba 500 milionů korun. Vlaky by tudy měly znovu jezdit až od roku 2028. V Rusku se objevilo podezření na vzácnou a velmi nebezpečnou formu moru, na kterou v Irkutsku zřejmě zemřela laborantka. Sama ruská strana to zatím nepotvrdila, ale podle předního českého plicního lékaře z Hradce Králové je riziko šíření nákazy do Evropy minimální. Odborník zároveň připomíná, že v boji proti nebezpečným infekcím musí státy spolupracovat bez ohledu na politické spory. Úřad Evropského veřejného žalobce v Ostravě rozpojetá rozsáhlý daňový podvod, do kterého jsou zapojené i české firmy a jeho škoda přesahuje 4,5 miliardy korun. Žalobci už obžalovali 4 lidi a s dalšími 4 chtějí uzavřít dohodu o vině a trestu. Podvod se týkal obchodu s elektronickým zbožím. A teď sport. Česká judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronzovou medaili v kategorii do 63 kg, když v boji o třetí místo v prodloužení zdolala Maďarku Anu Kryzávou, je to vůbec první světová medaile v její kariéře. Na stejném šampionátu se s profesionální kariérou loučí i David Klamet, který ve čtvrtek nastoupí k úplně poslednímu zápasu na tatami. Během své dráhy získal medaile z Grand Prix i Grand Slamu a dvakrát reprezentoval Česko na olympijských hrách. A na závěr dobrá zpráva z Turnova, kde ve středu otevřeli z brusu novou moderní knihovnu. Stavba trvala přes 2 roky a architektura budovy odkazuje na český ráj, jejím symbolem je úzká zakřivená chodba přezdívaná Soutěska. Na slavnostní otevření dorazily stovky lidí.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně jasno a 18, v Ostravě jasno a 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou. O zase loučí Čet rádio hraje dál do noci.

0: Pranostika.
1: Na zítřejší čtvrtek 8. října nemám po ruce žádnou přesnou pranostiku vázanou k datu, a tak sáhnu po jedné z nejoblíbenějších obecných říjnových moudrostí, která praví, že říjen za kamna vodí, tedy že nastal čas, kdy se lidé i příroda pomalu stahují do tepla. No, podle zítřejší předpovědi by to sedělo, protože nás čeká deštivé počasí s teplotami od 11 do 24 stupňů a srážky jsou téměř jisté. Takže deštník a teplý svetr budou lepšími společníky než procházka venku. Odpoledne se možná ještě ohřejeme k těm vyšším hodnotám, ale ráno bude spíš promočené a svěží. Tak si dnes večer udělejte doma pohodu, zatáhněte závěsy a nechte venku pršet. Přeji vám klidný večer plný tepla a pohody, ať už strávený u knížky nebo jen tak u šálku něčeho horkého. Krásné sny přeje Vlasta.

Aktuálně v Praze zataženo a 16 stupňů, v Brně jasno a 17, v Ostravě jasno a 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, v nárazech ale může být podstatně silnější. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 14, v úterý polojasno, teploty kolem 14. A to je vše od oblohy. Příjemný večer s Čet rádiem přeje Honza.

0: je 22 hodin.
1: Dobrý večer. Vlasta u mikrofonu, jsem tu pro vás se zprávami Čet rádia. Hlavní události v kostce. Ruský útok na ukrajinské město si vyžádal desítky obětí včetně dětí, v Rusku se objevilo podezření na vzácnou a nebezpečnou nákazu a kvůli suchu se mění pravidla pro odtok vody na Vltavě a Labi. Krajská komise pro sucho ve středu rozhodla, že na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci se sníží minimální odtok z Vltavské kaskády u Vraného, a to až do konce dubna příštího roku. Opatření má pomoci udržet dostatek vody v nádržích během sucha. V Rusku se objevilo podezření na vzácnou a velmi nebezpečnou formu moru, na kterou v Irkutsku zřejmě zemřela laborantka. Sama ruská strana to zatím nepotvrdila, ale podle předního českého plicního lékaře z Hradce Králové je riziko šíření nákazy do Evropy minimální. Odborník zároveň připomíná, že v boji proti nebezpečným infekcím musí státy spolupracovat bez ohledu na politické spory. U Opavy začala obnova poslední železniční trati, kterou před časem zničili povodně. Dělníci právě bourají zbytky mostu přes řeku, na jeho místě vznikne nová mostní estakáda za zhruba 500 milionů korun. Vlaky by tudy měly znovu jezdit až od roku 2028. Ruský útok na obytný dům ve městě Priluky v Černihivské oblasti si podle ukrajinských úřadů vyžádal už 19 obětí, mezi nimi 5 dětí. Záchranáři na místě stále pátrají pod troskami a zraněných je přes 50. Rusko ve stejný den útočilo i na další ukrajinská města, kde rovněž hlásí mrtvé. Úřad Evropského veřejného žalobce v Ostravě rozplétá rozsáhlý daňový podvod, do kterého jsou zapojené i české firmy a jeho škoda přesahuje 4,5 miliardy korun. Žalobci už obžalovali 4 lidi a s dalšími 4 chtějí uzavřít dohodu o vině a trestu. Podvod se týkal obchodů s elektronickým zbožím. A teď sport. Česká judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronzovou medaili v kategorii do 63 kg, když v boji o třetí místo v prodloužení zdolala Maďarku Anu Kryzalovou, je to vůbec první světová medaile v její kariéře. Na stejném šampionátu se s profesionální kariérou loučí i David Klamrt, který ve čtvrtek nastoupí k úplně poslednímu zápasu na tatami. Během své dráhy získal medaile z Grand Prix i Grand Slamů a dvakrát reprezentoval Česko na olympijských hrách. A na závěr dobrá zpráva z Turnova, kde ve středu otevřeli z brusu novou moderní knihovnu. Stavba trvala přes 2 roky a architektura budovy odkazuje na český ráj, jejím symbolem je úzká zakřivená chodba přezdívaná soutěska. Na slavnostní otevření dorazily stovky lidí.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik k počasí. Vlasta vám přeje klidný zbytek večera s Čet rádiem.

0: počasí.
1: Příjemný večer s Četrádiem. Tady Vlasta, počasí je připravené. Aktuálně máme jasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný

0: Je 23 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, čaj mám uvařený, vy snad taky, a jdeme na zprávy. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Ruský útok na ukrajinské město si vyžádal desítky obětí, včetně dětí, v Rusku se objevilo podezření na vzácnou a nebezpečnou nákazu a kvůli suchu se mění pravidla pro odtok vody na Vltavě a Labi. V Rusku se objevilo podezření na vzácnou a velmi nebezpečnou formu moru, na kterou v Irkutsku zřejmě zemřela laborantka. Sama ruská strana to zatím nepotvrdila, ale podle předního českého plicního lékaře z Hradce Králové je riziko šíření nákazy do Evropy minimální. Odborník zároveň připomíná, že v boji proti nebezpečným infekcím musí státy spolupracovat bez ohledu na politické spory. Úřad Evropského veřejného žalobce v Ostravě rozplétá rozsáhlý daňový podvod, do kterého jsou zapojené i české firmy, a jeho škoda přesahuje 4,5 miliardy korun. Žalobci už obžalovali 4 lidi a s dalšími 4 chtějí uzavřít dohodu o vině a trestu. Podvod se týkal obchodů s elektronickým zbožím. Krajská komise pro sucho ve středu rozhodla, že na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci se sníží minimální odtok z vltavské kaskády u Vraného, a to až do konce dubna příštího roku. Opatření má pomoci udržet dostatek vody v nádržích během sucha. Ruský útok na obytný dům ve městě Priluky v Černihivské oblasti si podle ukrajinských úřadů vyžádal už 19 obětí, mezi nimi 5 dětí. Záchranáři na místě stále pátrají pod troskami a zraněných je přes 50. Rusko ve stejný den útočilo i na další ukrajinská města, kde rovněž hlásí mrtvé. U Opavy začala obnova poslední železniční trati, kterou před časem zničili povodně. Dělníci právě bourají zbytky mostu přes řeku, na jeho místě vznikne nová mostní estakáda za zhruba 500 milionů korun. Vlaky by tudy měly znovu jezdit až od roku 2028. A teď sport. Česká judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronzovou medaili v kategorii do 63 kg, když v boji o třetí místo v prodloužení zdolala Maďarku Anu Kryzalovou, je to vůbec první světová medaile v její kariéře. Na stejném šampionátu se s profesionální kariérou loučí i David Klamrt, který ve čtvrtek nastoupí k úplně poslednímu zápasu na tatami. Během své dráhy získal medaile z Grand Prix i Grand Slamů a dvakrát reprezentoval Česko na olympijských hrách. A na závěr dobrá zpráva z Turnova, kde ve středu otevřeli z brusu novou moderní knihovnu. Stavba trvala přes 2 roky a architektura budovy odkazuje na český ráj, jejím symbolem je úzká zakřivená chodba přezdívaná Soutěska. Na slavnostní otevření dorazily stovky lidí.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, Čet Rádio hraje dál.

0: počasí.
1: Dobrý večer. Vlasta má pro vás poslední dnešní výhled na noc i na zítřek. Aktuálně máme jasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 13. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu deštivo, teploty kolem 14, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 14.

0: Je půlnoc.
1: Dobrou noc. Vlasta se hlásí s nočními zprávami Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Rusko čelí obavám z možného výskytu moru poté, co zemřela žena pracující v ústavu zabývajícím se jeho výzkumem. Husinecká přehrada kvůli dlouhotrvajícímu suchu téměř vyšla. Francouzský premiér slíbil plán na řešení studentských protestů poté, co odmítl obvinění z policejní brutality. Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhotrvajícímu suchu téměř vyšla a zbývá v ní necelé 1% obvyklého množství vody. Podle údajů povodí Vltavy hladina v noci klesla na takzvanou hranici stálého nadržení, což vodohospodáře donutilo omezit odtok do řeky Blanice jen na množství, které do nádrže přitéká. V nemocnici na jihovýchodě Ruska zemřela žena, která pracovala v ústavu zabývajícím se výzkumem moru, přičemž oficiální příčina jejího úmrtí zatím nebyla potvrzena. Ruské úřady výskyt nákazy v regionu popírají. Epidemiolog Roman Primula pro Radiožurnál uvedl, že pokud by šlo o klasický plicní mor, riziko dalšího šíření by nebylo velké, ovšem pokud by se v ústavu pracovalo s nebezpečnými patogeny zneužitelnými jako biologická zbraň, šlo by o mnohem vážnější problém. Francouzský premiér Sébastien Lecornu ve středečním televizním projevu odmítl, že by bezpečnostní složky dostaly rozkaz k tvrdému zásahu proti protestujícím studentům. Zároveň přiznal, že vláda nemůže přehlížet obavy mladých lidí ohledně stavu školství a slíbil, že do konce října představí plán na řešení celé krize. České Třebové otevřely nové centrum sociálních služeb, které nahradí více než 100 let starý pavilon domova pro seniory. Stavba v Bezděkově vyšla na 280 milionů korun a přinese navýšení kapacity o 25 míst, přičemž nově nabídne i péči lidem s demencí. Krista Pikeová, odsouzená žena ve státě Tennessee, po nezdařené popravě smrtící injekcí skončila s zápalem plic v nemocnici a zatím nemůže přijímat potravu. Podle jejich právníků si plně uvědomuje, co se jí stalo, a u soudu se podařilo prosadit, aby byly zachovány veškeré důkazy související s nepovedenou popravou. A teď sport. Trenér anglického Southamptonu Tonda Ekerb dostal pokutu ve výši 807 tisíc korun a podmínečný 6-týdenní zákaz činnosti za špionážní aféru v druhé anglické lize, kdy přiznal, že nechal sledovat tréninky soupeřů. Basketbalisté pražské Slávie prohráli v úvodním zápase Ligy mistrů s německou Albou Berlín vysoko, 86-110. A na závěr dobrá zpráva ze světa vědy, americký neurovědec Caro Deisseroth spolu s kolegy Peterem Hegemanem a Georgem Nagelem získal Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za objevy, které stály u zrodu optogenetiky, metody umožňující pomocí světla ovládat činnost nervových buněk v živém mozku. Deisseroth prý byl zprávou tak zaskočen, že zpočátku nedokázal promluvit a slavit bude po svém, vrátí se rovnou k práci.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně jasno a 15, v Ostravě jasno a 13. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet rádia, vaše Vlasta.

telefony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Divadlo Noc.
1: Jo, ahoj. Hele, tak já jsem si konečně našla v inzerátech toho řemeslníka. No. No tak to víš, barák mi padá málem na hlavu. Kde pak ženská bez chlapa, že jo? Ta se holt musí starat sama, no, no. No, ale tobě to budu povídat, veď, no. Hele, holka, ale tenhle by mohl umět všecko. Od zedničiny až po elektriku. No, on i vymalovat by mohl umět, víš, no. Hele, já ti ten inzerát přečtu. Počkej, já taky nemůžu najít brejle, to je taky, to nevadí, víš. Já jsem si to někde zatrhla, počkej. Jo, tady, hele, tak. Osamělým starším ženám nabízím služby všeho druhu. Francouzské to je malování, jo, to on holka bude mít asi barvy zvenku, víš, ne? Včetně praktik SM. No, to je zkratka, tomu já nerozumím, víš, co, jako to, co říkáš? Sádlo, maso, ale prosím, to by... musel být holka řezník. A tohle to je zedník. To spíš bude sádra Malta. Hele, no nakonec uvidím, veď. No, hele, ten tady bude mít práce spousty. Tomáš, dole celá podezdívka, jo? Pak vymalovat ložnici. Tam by se možná ty francouzský barvy zrovna mohly hodit, veď? No. No, a pak střecha, jo, teda ta je dělaná nedávno, no ale podívat se na ní musí holka, veď. Hele, ten nebude vědět, kam dřív skočit. Hele, to už bude možná on. Hele, kdyby byl šikovný a laciný, tak si ho můžeš objednat potom ty taky. Jo, já ti pak zavolám, jo, ahoj. Tak.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Objednávala jste si u naší firmy? Jsem tu dobře.
1: Jo. Já už na vás čekám. No, pojďte dál. No.
2: Hejte.
1: Ano.
2: Ono možná by bylo nejlepší, kdybyste mě hned na začátku řekla, jakou máte asi celkovou představu, víte?
1: Jo.
2: Abych já si podle toho rozvrh. Síly jo. A čas, no, víte?
1: Tak, podívejte se, asi takhle. Posaďte se. No, já jsem si to totiž radši napsala, víte? Bych na něco třeba nezapomněla, no. Tak, hele. Tak, začít byste měl teda ze spodu. Spodek je teda zanedbanej nejvíc. Na ten nebylo leta šahnuto, no. Ečkejte, pak ložnice, no. Teda tam vás čeká největší dřina. No, ale nakonec to uvidíte, víte, no. No a pak byste se měl podívat, jak vypadá hořejšek, jo? Ale já myslím, že ten se vám bude celkem líbit. Pak ten by dělali nedávno novej, víte? No. Takže to by asi tak bylo všechno. No, tak. Ale no tak jen si odpočiňte, že jo, tak jako voražte si, ale pak se do toho dáme, no. Koukám, že máte i francouzský monterky, nebo...
2: Podívejte se.
1: Ano.
2: Jestli to aspoň částečně tedy necháte na mě celou tu věc, víte, tak dalejte se, napřed bychom si tady měli udělat takovou intimnější atmosféru, víte. To se u těch zákaznic prostě osvědčuje, jo, takže byste mohla pustit nějakou hudbu potichu, aby tady zněla. Možná byste mohla dát taky nějaký pití na stůl. Jak na to koukám, chtělo by to spíš něco ostřejšího, víte. Ale hlavně, víte, je tady moc světla. Takže kdybyste udělala co největší tmu, jo?
1: No jo, ale to na to neuvidíte.
2: Ono je to někdy lepší, víte. Tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak
1: já,
2: jako...
1: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte. A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
2: No, tak to jste mě připomněla, počkejte.
1: Jo.
2: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
1: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
2: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
1: No Marta.
2: K tý já jdu po vás.
1: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
2: Vy ho

0: čím to vlastně chcete dělat? Co jo?
1: Tak to už si sama řekněte, no, jo. Tak.
0: No, těžký. No. Dobrý, no.
1: Podívejte. No tak já jsem v podstatě připravený.
0: No připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. No víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
1: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
0: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. No tak... Tak jste to aspoň mohli mít dřív hotový, že jo?
1: Prosím vás, teď ten je na baterky.
0: Na baterky? Abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
1: No tak snad začneme, ne?
0: Jo, no konečně, no tak.

0: No ale to sama řekněte, rozumíte?
1: Kde, já, jo.
0: Kde a jak a co?
1: Aha.
0: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
1: No jo, no, no. Jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
0: Tak já jdu napřed do koupelny.
1: Počkejte, proč do koupelny?
0: Tak opláchnout váleček.
1: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
0: Sádru? Proč no. Sádru?
1: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Helejte, jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou. No.
0: Podívejte se, vážená paní.
1: Ano.
0: Asi takhle.
1: Asi tam.
0: Podívejte se. My jsme solidní firma.
1: Jo.
0: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, jo. Že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
1: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotické služby.
0: No ne, ale tam to škrábání, jak no. Chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je...

0: na mě trošku moc, opravdu.
1: No to, já vám teď vůbec nerozumím, Hrku, kde mám ty noviny. No, tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc. Jo? A nebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahej pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím. No, tady toho je. No, tenhleten, helejte, tenhleten nabízí dokonce i auta spravuje, no. No, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte. No, no. Se podívejte.
0: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
1: No, tak.
0: Ale není tady elektrika, ale erotika.
1: No. Tak vy nejste... Vy jste... No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to je. Ježkovi oči. No jo. No, to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
0: Co byste se...
1: No, to je...
0: Pani, co byste se stydila?
1: Ne, to...
0: Hlavně, že se to vysvětlilo.
1: Ne, to...
0: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Helejte. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Pani, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
1: A proč?
0: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte?

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama, tého

den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

si zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dne.

0: Kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď začít.
1: Je 1 hodina.
2: Noc s Čet rádiem pokračuje. Provází vás Vlasta a mám pro vás noční zpravodajství. O čem se dnes mluví? Rusko čelí obavám z možného výskytu moru poté, co zemřela žena pracující v ústavu zabývajícím se jeho výzkumem. Husinecká přehrada kvůli dlouhotrvajícímu suchu téměř vyšla. Francouzský premiér slíbil plán na řešení studentských protestů poté, co odmítl obvinění z policejní brutality. V nemocnici na jihovýchodě Ruska zemřela žena, která pracovala v ústavu zabývajícím se výzkumem moru, přičemž oficiální příčina jejího úmrtí zatím nebyla potvrzena. Ruské úřady výskyt nákazy v regionu popírají. Epidemiolog Roman Primula pro Radiožurnál uvedl, že pokud by šlo o klasický plicní mor, riziko dalšího šíření by nebylo velké, ovšem pokud by se v ústavu pracovalo s nebezpečnými patogeny zneužitelnými jako biologická zbraň, šlo by o mnohem vážnější problém. Krista Pikeová, odsouzená žena ve státě Tennessee, po nezdařené popravě smrtící injekcí skončila s zápalem plic v nemocnici a zatím nemůže přijímat potravu. Podle jejich právníků si plně uvědomuje, co se jí stalo, a u soudu se podařilo prosadit, aby byly zachovány veškeré důkazy související s nepovedenou popravou. Francouzský premiér Sébastien Lecornu ve středečním televizním projevu odmítl, že by bezpečnostní složky dostaly rozkaz k tvrdému zásahu proti protestujícím studentům. Zároveň přiznal, že vláda nemůže přehlížet obavy mladých lidí ohledně stavu školství, a slíbil, že do konce října představí plán na řešení celé krize. Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhotrvajícímu suchu téměř vyšla a zbývá v ní necelé 1% obvyklého množství vody. Podle údajů povodí Vltavy hladina v noci klesla na takzvanou hranici stálého nadržení, což vodohospodáře donutilo omezit odtok do řeky Blanice jen na množství, které do nádrže přitéká. České Třebové otevřely nové centrum sociálních služeb, které nahradí více než 100 let starý pavilon domova pro seniory. Stavba v Bezděkově vyšla na 280 milionů korun a přinese navýšení kapacity o 25 míst, přičemž nově nabídne i péči lidem s demencí. A teď sport. Trenér anglického Southamptonu Tonda Eckert dostal pokutu ve výši 807 tisíc korun a podmínečný 6-týdenní zákaz činnosti za špionážní aféru v druhé anglické lize, kdy přiznal, že nechal sledovat tréninky soupeřů. Basketbalisté pražské Slávie prohráli v úvodním zápase Ligy mistrů s německou Albou Berlín vysoko, 86-110. A na závěr dobrá zpráva ze světa vědy, americký neurovědec Carl Deisseroth spolu s kolegy Peterem Hegemanem a Georgem Nagelem získal Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za objevy, které stály u zrodu optogenetiky, metody umožňující pomocí světla ovládat činnost nervových buněk v živém mozku. Deisseroth prý byl zprávou tak zaskočen, že zpočátku nedokázal promluvit a slavit bude po svém, vrátí se rovnou k práci.
1: Počasí.
2: Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a Vlasta se zase brzy ozve.

0: Divadlo Noc.
1: Vítám vás v kulturním domě národního podniku Špuntana. Jsem rád, že to tam znáte. Špuntaři svérázným způsobem oslavují své pracovní výsledky. Pořádají takový hezký maškarní rej. A já bych vám rád v krátké rozhlasové reportáži přiblížil tu neopakovatelnou atmosféru, která zde bezesporu v tomto sále panuje. Vybral jsem si k rozhovoru chlapce poměrně nevelké postavy, který je snad převlečený za rogalo. Pojď, chlapče, posaď se k mikrofonu, já si tě vyspovídám. Tak tedy nejprve, jak se jmenuješ, kolik je ti let a kde nám pracuješ?
2: Já jmenuji se Suryo Mario Martinez Juarez Ferdinandu a jest mi 27 roku, ale mohlo být i mě 28, ale byl jsem rok nemocen, poněvadž kousla mě moucha cece sem do ucha a jsem zde v tomto sále jako většina špuntařů proto, aby jsem zde nazbíral zkušenosti, které chci dovesti domů k nám na Honolulu. Aby jsem tyto zkušenosti předal ostatním Honolulanům a aby jsme pak na základě takto zkušenosti mohli vyrábět korkové výrobky, které pak budeme dovážet k vám do Československa.
1: Máš nějakého koníčka?
2: Ano, ano. Jsem vedoucím kroužku u Robsy Sama. Kde jsou většinou děvčata. A každý týden pořádáme vylety do širokého, dalekého, překrasného okolí Ústí nad Labem a Lovosic. Kde mě moc líbí se. Poněvadž u nás doma na Honolulu udělá sobka jednou za 100 roku bumbac a trošku si divého čmoudíku a páry skárek vali se z vulkánu ven a my celá vesnička stěhujeme se o několik kilometrů dál. Ale zde u vás překrásném okolí Ústí nad Labem a Lovosic každý den jdou různobarevné čmoudíky, jeskry, syra a různé svinstvo valí se na nás ze všech stran a nikdo nikam nestěhuje se.
1: Ty jsi zvyklý na subtropické podnebí. Jak snášíš zdejší naší zimu?
2: Byl jsem velmi mile překvapen, když byl jsem vybrán na zimní výběrovou rekreaci do Krkonoš.
1: Jak se ti v Krkonoších líbilo?
2: Moc líbilo v Krkonoších a ještě moc líbilo pod Krkonoších.
1: Co nejvíce ti tam líbilo?
2: Krajovaná jídla.
1: Myslíš asi krajová jídla, ne?
2: Ano, ano. Krajovaná jídla.
1: Která ti chutnala?
2: Kulajda. A guláš z kůrovce.
1: Guláš z kůrovce? Proč zrovna guláš z kůrovce?
2: Poněvadž mohli jsem si kdykoli dojít do lesa a dát ti sám sobě nášup.
1: A co sníh?
2: Sníh jsem nejel, ten byl na mě moc studený.
1: Ne, já myslím, jak na tebe zapůsobil. Jistě jsi se s ním setkal poprvé.
2: Sníh zapůsobil na mě velmi kladně. Velmi kladně. A proto jsem jej nazbíral do krabice od čicího stroje. A poslal jsem jej svému bratřičkovi a svým 14 sestřičkám na Honolulu. Aby se oni tam mohli koulovat kolem sopky.
1: Ještě mi řekni, kde jsi se vlastně naučil tak pěkně hezky česky?
2: Tak pěkně hezky česky jsem se. Naučil jsem se v jazykovém kurzu češtiny v Kocourkově.
1: A kterou větu si uměl nejdřív?
2: Či, či, či, či, či, ty hezká holka, máš čas? Ukážu ti cestu rojem. Mám bony.
1: No, děkuji ti za pěkný, milý a poučný rozhovor. Rád bych chtěl slovo jménem, ale přiznám se, že jsem ho zapomněl. Jakže se jmenuješ?
2: Surio Mario Martinez Juarez Ferdinandu.
1: Hezké jméno, ale neuvěřitelně dlouhé, to si nemohu hned tak zapamatovat. Musíme na to jinak. Jak ti třeba říkala maminka, když jsi byl malinký?
2: Já, když byl jsem malinký a moje mámuša mě koupala ve škebli, vždy zpívala mě. Jedna, dvě, Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando jde, nese pytel z brouky.
1: No to ti maminka hezky zpívala, ale mě moc nepomohla. Tak ještě jinak, jak ti říkají naše děvčata? A vůbec líbí se ti naše pěkná, hezká, česká, moravská děvčata?
2: Ano, ano. Mně moc líbí se naše hezká, česká, pěkná, moravská děvčata. Zejména pak ty vysoké blondinky mě moc líbí, že? Mňam, mňam. Poněvadž u nás doma na Honolulu jsem nazýván čahounem, protože měřím 142,5 cm. A jsem velitel v sopkové armádě pro boj ve vysoké trávě. Ale zde u vás jsem velmi oblíbený, velmi vyhledávaný pro svou malou sympatickou postavičku.
1: No dobře, hezky jsi se vychválil, ale jak ti tedy říkají naše děvčata?
2: Ty bejku.
1: Děkuji.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

0: jsou 2 hodiny.
1: Vítejte u nočních zpráv Čet rádia. Tady Vlasta a hned začínáme. Co byste dnes neměli minout? Rusko čelí obavám z možného výskytu moru poté, co zemřela žena pracující v ústavu zabývajícím se jeho výzkumem. Husinecká přehrada kvůli dlouhotrvajícímu suchu téměř vyšla. Francouzský premiér slíbil plán na řešení studentských protestů poté, co odmítl obvinění z policejní brutality. Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhotrvajícímu suchu téměř vyšla a zbývá v ní necelé 1% obvyklého množství vody. Podle údajů povodí Vltavy hladina v noci klesla na takzvanou hranici stálého nadržení, což vodohospodáře donutilo omezit odtok do řeky Blanice jen na množství, které do nádrže přitéká. Francouzský premiér Sébastien Lecornu ve středečním televizním projevu odmítl, že by bezpečnostní složky dostaly rozkaz k tvrdému zásahu proti protestujícím studentům. Zároveň přiznal, že vláda nemůže